0: Hity, které milujete.
1: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marfo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádia.

0: Dobré ráno, ladíte Rádio Čas, máme 5 hodin 57 minut a pokud vám tady ten úvod přijde takový rozpačitý, tak je to správně, protože já jsem ještě neměla ani nasazená sluchátka a Ráďa už na mě ukazuje, mluv, rychle, řekni něco.
1: Já jsem poprosila tě, něco mluvíš, protože jsem nás chtěl ještě rozsvítit, ať se na sebe hezky koukáme.
0: Jo, my jsme zapomněli na světla, protože nás přenáší taky kamery na televizi Relax. Jinak já ještě přidám datum, dneska je 26. května a máme druhý den pracovního týdne, tedy úterý.
1: Tak jo, vlastně poslední májový týden s krásným počasím, dneska to má být hodně vysoko, takže první pozitivní věc. Ahoj.
0: Je, Jirka je tady.
1: Ano.
0: On je pořád tady v Česku.
1: Ano, náš rejža, který nás zabírá a já jsem mu nechal takový speciální taneček, když jsem rozsvěcel.
0: Takže. A přinesl i to, přinesl i další karamelky?
1: Dámy a pánové, Lenka Líčková.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v ostravských Vítkovicích, konkrétně na ulici Chodská, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám

0: Přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zájem o komunitní zahrady roste. Bohumín spustil oficiální WhatsApp kanál. Zlínský kraj hledá další pěstouny. Krásné ráno vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Komunitní zahrady jsou v Česku stále populárnější. O záhonky je takový zájem, že někde vznikají pořadníky a zahrady musí rozšiřovat kapacity. Lidé si ale nepořizují jen kvůli zelenině. Některým jde o relax při manuální práci, dalším o setkávání se sousedy nebo navazování nových přátelství.
2: Morava aktuálně.
0: Bohumín spustil oficiální WhatsApp kanál pro rychlé zasílání důležitých zpráv obyvatelům. Novinka poslouží hlavně k oznamování krizových situací, dopravních omezení a radničních hlášení. Řekla nám to mluvčí města Jana Končítková.
3: V posledních povodních se nám potvrdilo, jak důležité je mít k dispozici co nejvíce způsobů, kterými dostáváme důležité informace okamžitě k lidem. Nový komunikační nástroj prostřednictvím WhatsAppu nám může výrazně pomoci právě také v krizových situacích. Určitě s ním nechceme suplovat funkci městského webu nebo sociálních sítí, měl by spíše fungovat jako rychlý a stručný poslíček zásadních zpráv.
0: Odběratelé zůstávají v anonymitě, jejich čísla ani údaje ostatní neuvidí. Zlínský kraj hledá další pěstouny, a to zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounu je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých je přibližně 680 dětí.
2: Rádio Čas, sport.
0: Svěřenci trenéra Radima Rulíka prohráli v předposledním duelu základní skupiny mistrovství světa s Norskem 1-4. Zkomplikovali se tak situaci v tabulce. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20:20 proti Kanadě. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný a teploty se budou pohybovat od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Pohodové ráno, Rádio Čas, dobré ráno Moravo, Radim Sobeslav Bednář.
5: Lenče Líšková a vy na druhé straně, Hity, které milujete a prostě úterní pohoda s vámi. Dnes 26. května a v kalendáři, Lení?
4: A já myslím, že ti to můžu říct velmi jednoduše a že budeš hned vědět. Oscar Wilde.
5: Takže Filip?
4: Ano.
5: Filip a nevidím tam žádné zdvojení v mém kalendáři, který občas nabízí jako víc těch jmen, ale ne, prostě ne, jak Filip. Je důležité mít i Filipa.
4: Přesně
5: ano.
4: Tak. Mm-hmm. Takže všem Filipům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
5: Vůbec nevím vlastně, co znamená jméno Filip. Protože mám pocit, je mladý, je pořád moderní, ale jako málo která maminka v dnešní době používá, že? Jo. To jsou samý Jakubové a podobně, jo?
4: Jo, já i Filipy jsem zaslechla.
5: No díky bohu za ty dary.
4: Není teda jako, nemám jich hodně v tom okolí, ale zaslechla jsem. Dokonce syn mé sestřenky se jmenuje Filipek. Teda doufám.
5: Tak je to kombinace přítel, nebo taky výraz milující a slova kůň, takže milovník koní, případně přítel koní, nebo prostě všeobecně ušlechtilý mladý muž, takže asi tak.
4: Je to hřebec.
5: No anebo. to už je potom ten bonus navíc, ano, přesně tak. Užívejte nový den, 3 minuty po 6.

0: Krásné úterní pozdravení, Lenča Radim, Rádio Čas. Ještě jednou v úterý 26. května, když už jsme to úterý řekli dvakrát, řeknu ho i do třetice, tajné úterý.
1: Ano.
0: I to je máte dneska mít v merku, protože klasicky po 8. hodině si budeme trošku hrát. No a tentokrát, já to řeknu rovnou, to budou penízky na nákup. Ale kam, co a jak a za kolik, tak to vám řekneme v průběhu rána.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Já budu tajemná jako hrad v Karpatech.
0: Aha.
1: Že já vám víc neprozradím dneska. Jinak mám takový nešvar vždycky všechno naprášit.
0: Spíš mi tak jako řekni, kolik by ti bylo tak dost, aby jsi jako zpříjemněla den nějakou částkou.
1: 10 milionů.
0: Tak dneska nebudete spokojeni v tajném úterý, ale jestli znáte Lenču, tak víte, že to je tak jako plus minus průměr, ve kterém se pohybuje v rámci těch vesmírných objednávek asi tak.
1: Ano, ale to je spíš kvůli tomu, že řešíme větší nákupy než jenom oblečení nebo drogérii.
0: Chcete soutěžní otázku? Co tak asi Lenča řeší? Jestli dobře posloucháte Rádio Čas, tak to víte a tím, ne, to opravdu není jako součást tajného úterý.
1: Ne, určitě ne.
0: Prostě bude to takový jako menší nákup, který vám jako zpříjemní den sympatickou částkou.
1: Já si myslím, že vám to prostě udělá radost a úsměv na tváři takhle při úterku.
0: Jaké bylo pondělí?
1: Pondělí.
0: Střídavě oblačno, no jako vždycky bilancujem, co ten den předchozí, co
1: no,
0: ti dal nebo ne.
1: Bylo to dobré, dokonce jsem po 15 letech udělala věc, kterou jsem 15 let nedělala. Mm-hmm. A za chvilku ti prozradím, co to bylo.
0: Dobře, takže nejenom horoskopy, ale Lenča, kromě toho, že možná naznačí, co bude v tajném úterý, taky prozradí, co včera po 15 letech dělala. Bože můj, nic neříkám.

0: Co dělat nebo nedělat, abyste měli fajnový den, tak o tom za chvíli. Na rádiu Čas čerstvé horoskopy, to už je tradice. No a co včera dělala po 15 letech Lenča a je to hin ještě teď po 24 hodinách, tak to se dozvíte právě teď.
1: No já se těším, až se dostaneme k tomu, co jsi dělal ty včera. Ale to si ještě chvilku necháme. No prosím tě, já jsem měla takový nápad, který jsem nakonec zrealizovala. Já jsem po 15 letech byla na zumbě.
0: Nevím, proč mě napadly třeba kolečkové brusle nebo něco podobného.
1: To jsme jezdili, když jsme bydleli v Olomouci ještě.
0: Jeden čas to byl velký hype, co?
1: No, já vím, no.
0: Ty jsi byla cvičitelka, pokud se nepletu. No,
1: no a to už je, ale to už je fakt dlouho, takže jsem se snažila tam, aby jako, protože paní lektorka byla strašně milá, ona byla fakt úžasná a ptala se mě, kam jsem, nebo ke komu jsem chodila cvičit.
0: A v kterém roce?
1: tak to se neptala, že? A já jsem nemohla nikoho říct, jo, protože já jsem cvičila sama, ale nechtěla jsem, aby to někdo věděl, protože po 15 letech prostě tam už jako nic nezůstalo.
0: Ale zumba samotná, jako změnila se? Ne. Jsou třeba jako nějaké nové pohyby a podobně, nebo tam je to pořád stejné?
1: Ne, pořád stejné a pořád krásné a pohodové a parádní a energické, takže bylo to super, bylo to krásné, ale musím říct, že před těmi 15 lety mi to šlo tak lehčeji.
0: Cítíš tělo teď?
1: Jo.
0: Jo, aha.
1: Ale jenom první
0: Vidím na očičkách. Takže
1: no, ale první půl hodina byla taková náročnější, pak už jak jsem se zahřála, tak dobré. Ale je teda fakt, že když zazněla první písnička, tak těch, já nevím, prvních 10 minut na rozehrání, tak jsem si říkala, že jsem udělala asi chybu a že už takové věci nemám dělat, takže tam vyplivnu plíce. A pak už to bylo dobrý.
0: Dobře, a hraje se univerzální muzika, nebo to, co se současně jako hraje v rádích? Nebo
1: vlastně, jo. Latino hlavně.
0: Aha, jo, takže no. Byla i Gloria Estefan nebo něco takového? To současné ne. Latino asi, že jo?
1: No,
0: a Kečita, Mater Fita a podobně. Jo.
1: No tak tam jsou různé styly hudební, které vlastně...
0: A trošku kterých... rychlejší než tohleto houpavé, co jsem předvedla asi.
1: Ale i pomalé jsou tam. Jo? Tam jsou různé taneční styly, které jsou jako poskládané do té jedné, jedné hodiny. Jako třeba reggaeton, kumbia, bachata, bachatu jsme tančili a tak. No.
0: Mám nám jedna další příběh, až budeme teda někdy probraní, tak dáš mi lekci zumby, ne? Protože jako žádný zumba pohyb jsem, myslím, ještě v životě neviděl.
1: Já už si nic nepamatuju. Já jsem se tam, přátelé, motala jak flaška pod splavem.
0: A to mi dělá dobře. No, tak my jsme, tak já se třeba taky podělím, jak jsem trávil pondělí.
1: Já se na to moc těším, protože mám fotodokumentaci, no, nebo vlastně, videodokumentaci. Tak.
0: Já Vůl ti to poslal, ano, přesně tak. Za minutu 6:45, dobré ráno Moravo, s Lenčou a Radimem na Radio Čas.

0: Tak já to vím. Já vím, co budu mít v horoskopech.
1: No, jo, no povídej přání.
0: Že budu naštvaná.
1: A, to bíci moc nemají, jakoby tak můžou mít den masný, neslaný, nebo že budou řešit nějaké jako, jakoby technické zádrhele, nebo takové nějaké, jakoby, mám pocit, ale špatné smlouvy říká občas, ne? Nikdy,
0: no,
1: nebo tak
0: no,
1: a podobně.
0: No,
1: takže máš tak... dále zvesmínou objednávku, jak to cítíš, jo?
0: No, tak to si myslím, že bych tam mohla mít úplně na 99%. Co tam budeš mít ty?
1: Já poprosím o plynulé cestování, nebo něco prostě jako štěstí na cestách, něco takového.
0: Jedeš Brno?
1: Jedu Brno, přesně tak. Jedu aktuálně jenom připomínáme všem mezi Ostravou a Brnem, tedy rozhodně do 1. června zatím výlukové Brno. Ono je to po pár týdnech nebo po pár měsících se to vrací, to znamená klasicky jedete na půl cesty Přerov a z Přerova autobusy a podobně. Jako vymakané to mají, ale v tomhle počasí se mi do toho nechce, víš, jakože dneska má být nějaká ta třicítka. Já vím, že oni tam pustí klimu, ale já se právě bojím, protože minulý týden mi bylo jako nejlíp, takže.
0: Vem si šálu, protože já jsem jela teďka. Já ti něco půjčím, protože já jsem jela teď vlastně v neděli z Brna výlukovým spojem a jel autobus a vlak. Jinak teda musím říct, že klobouček, všechno proběhlo.
1: Jo, oni to mají jako vy to vymakaný.
0: Jak ty říkáš, plavně, dokonce jsme dojeli na čas do Studénky, ale ta klimatizace v tom autobuse byla na thajský způsob.
1: Jo.
0: Takže tam bylo minus pět.
1: Ach jo, nervy moje. No, v každém případě objednali jsme si, tak uvidíme, co na to Milan dnes, v úterý 26. května. Jinak dobré ráno, Moravo.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý by měl být o něco příjemnější než dny předchozí. Ale není to tím, že by ubylo hvězdných aspektů problémových konfliktních, které vyplývají z karmy, ale přibudou silné hvězdné aspekty souladné vítané. Díky tomu budou ostré hrany konfliktu tak nějak více zaobleny. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři budou mít chuť na nějaké zásadní změny. Ráci budou přívětivější a přátelštější než obvykle a ryby budou ujíždět na romantických představách. Lvy budou řešit své rodinné závazky. Střelci by měli pociťovat touhu po něčem novém a berani mohou projevovat finanční velkorysost. Býci budou mít chuť užívat si radosti a zábavy. A nám by se mělo nejvíce dařit o samotě, nejlépe někde v přírodě a kozorozi budou výteční v rutinních aktivitách. Vodnáři mohou zápasit s bláznivými nápady. Blížence budou ve zvýšené míře zajímat věci tajemné a váhy se budou cítit dobře v okruhu svých přátel. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelna.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Krásné ráno, probouzíte se do úterka s datem 26. května, svátek slaví Filip, aktuální čas 6.22 a s vámi Radim a Lenka. No tak pojď.
1: Co je? Já jsem se tím včera neměl svěřovat vůbec.
0: Ale já se na ten příběh extrémně těším. Prosím vás, teďka opravdu to bude stát za to, ale já jsem moc ráda, že ses mi svěřil.
1: Ne, tak hlavně ty víš a jako mi nejbližší ví, jaké to je pro mě utrpení, ale pozor, teď dopředu říkám, můžu si za to sám.
0: Ano.
1: Můžu si za to sám, protože jsem si dal po práci takovou svou klasickou okružní procházku, ať mám nějaké kroky, ale protože než jsem měl ještě nějaké řízení, tak říkám, mám chvilku času, takže jsem se odměnil jednak dobrým kave a vždycky tam, kde prostě sedávám na to kave, kde už mě mají rádi a znají, tak si vždycky jako dám nějaký nový desert, jo?
0: Ano.
1: Já se moc neumím vracet jakoby k těm, které mám rád, které jsou uvěřené.
0: Ty vyměňuješ staré deserty za nové.
1: Navíc oni pokaždé mají trošku jinou nabídku, oni refreshujou, jo? Takže říkám, vyzkouším a chtěl jsem si to mrk dát odlehčeně, protože tartaletka jakoby s ovocem a takovým tím vanilkovým krémem vypadá jako odlehčenější.
0: Ne, není, je v tom úplně stejně cukru jako ve kterémkoliv dortu.
1: Neměla si antidepresivní dort tam, jo? Ale pozor, jako to je zážitek. To je zážitek.
0: To má 10 kg cukru na jednu kakaovou lžičku.
1: To je kombinace čokolády, karamelu, mám pocit lísko oříškového krému, táhne se to jako... Někdy si zajdem.
0: Já, no, tak ale to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny.
0: Moment, ty jsi mě zase urazil.
1: Ne, dobře. Takže jsem si jakoby vypil to kafíčko a už jsem se pustil do toho. Jo, mimochodem nahoře na ozdobu krásné tři. Borůvka, jahoda a malina. Jo,
0: dobře.
1: Tak malinu jsem dal bokem. Mimochodem dokonce jsem ji vyzkoušel, jako jestli opravdu je to ten problém, který mám. Ano, mělo to zrníčka, fajn. Zakousnu se tou lžičkou, tak jsem jako tak nabral, dal do pusy a najednou říkám, že kromě toho hebkého rozpouštícího se těsta, toho hebkého krému, cítím jako velký nešvar a to zrníčka. No a docvaklo mi, sice nevím, jako kdo to dává do tartaletky, protože tam má být jenom ten krém, pokud se nepletu a to ovoce, jo, ale jako jinak byla božská všechno ostatní, byl tam prostě malinový džem. A teď kauza, protože Ráďa má falešnou píchu, co s tím, že jo, a podobně.
0: No protože, prosím vás, abyste věděli, kdo třeba teďka naladil rádio čas poprvé, Ráďa nesnáší zrníčka, šlupičky, všechny tady ty věci, takže když mu třeba donesu koláč, tak on jednu jedinou šlupičku v tom najde. Takže zrníčka v tartaletce, to znamená, že ten zrníčkový džem, tak to je úplná noční můra.
1: To vražda, no a mimochodem jako je to spíš strach, jo, je to jako vítr, že by se mi to nějak odslo v útrobách, nevím proč, ale prostě je to nějaké OCD. Nicméně já jsem měl hlad, takže já jsem jakoby ohlodal jako křeček nejdřív to těstíčko a potom jsem ještě jakoby krásně dorovnal
0: ten
1: vanilkový krém. No a co se zbytkem? Protože jako představa, že bednář něco vrací, jo. Takže jsem si vypil to kave, které jsem měl naštěstí verzi sebou, jsem chtěl.
0: Ještě by se ti zeptali, co ti na tom nechutnalo. Že jsi nebyl spokojen, to oni se někdy ptají.
1: No, byla tam šéfka, takže ta by věděla, jo, takže ta by věděla, že jsem si naletěla podobně. Jo.
0: A teď, přátelé, tada, fanfára, to bude velké vyvrcholení příběhu, u čehož já jsem se extrémně pobavila a smála. Jak Ráďa tuto situaci vyřešil, aby nemusel vracet tady tu ohlodanou tartaletku?
1: Navíc jako byla to taková, jak se říct, akce Z, protože vedle mě seděla slečna, taková jakoby studentka, která mi trošku dráždila něčím trošku jiným, protože nemocní lidé nemají chodit do kaváren. Ano. Ona takhle, myslím, že měla dojezd nemoci a bylo to pořád z kuhry, jo. Takže jednak tohle, no a jednak jako jsem dělala svoje. No nic, no, takže jsem prostě tu tartaletku kulantně řečeno přesunul do toho kelímku. Já jsem vlastně udělal, jak se tomu říká, jako skleničkový zákusek, jo, akorát do kelímku. No a potom jsem ho velmi nenápadně vynesl ven. Takže zůstal tam ten prázdný talířek a všichni byli spokojeni.
0: A ty si to potom vyrazil někde venku?
1: Ta šéfka nás občas poslouchá, nebo aspoň naše videa zná, jo. Ale jak říkám, já si za to můžu sám, všechno ostatní bylo dobré.
0: Ale mohl se zeptat, ne? Jaký je tam džem? Ne, to myslím do budoucna.
1: No ne, ale mě napadlo, že v tartaletce nikdy, tomu se říká hedvábná miska a podobně, to je vždycky jenom to těstíčko, ten puding nebo vanilkový krém a nahoře jenom ovoce na ozdobu.
0: A to je vlastně zrada té kavárny.
1: Trošku, jo.
0: Jak se jmenuje ta kavárna?
1: U Bohaté Lodyhy.
0: No.
1: Má to tam strašně rád a doporučuju. Najdi si to, jo?
0: Jasně.
1: Je to nástupiště 3 a 3 čtvrtě.
0: Mimochodem všichni slyšeli, že mi nechceš říct, co to je za kavárnu, abych ti tam nelezla.
1: La la la.
2: Thermalpark Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermalpark Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk. Rekonstrukce je u konce. Novojičínské koupaliště se znovu otevře už 1. června na Den dětí. Těšit se můžete na nové nerezové bazény pro plavce i děti. Delší tobogán se světelnými efekty i celoroční výřivky. Moderní areál přináší vyšší komfort i bezpečnost. Přijďte zahájit letní sezónu do Nového Jičína. Bude to stát za to.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Tak, jak jste zvyklí, naši milí posluchači, je teď velké připomenutí, protože Facebook, ten jde prakticky už celou noc a non-stop. WhatsAppový se vždycky ráno dozví, o čem si povídáme, a pak to spustí a doufáme, že to bude plno stejně jako na Facebooku, takže WhatsApp 7766 12 800. O čem to je, Lení?
1: Dneska to je o jménech, protože se vás ptáme na to, jestli znáte někoho s nevšedním příjmením. A já už jsem se tady trošku...
0: Už jsem se smála. Tak mimochodem, nic dneska nebrat jako vážně a podobně. Někdo se tak jmenuje, někdo o někom takovém slyšel, některá jména jsou hodně diskutabilní, ale prostě všechno jenom čteme, jo?
1: Není ale to... můžeme citovat, že, ta jména?
0: Můžeme citovat, pokud je to opravdu příjmení, no?
1: Protože některá jsou ostřejší trošku. Mm-hmm. Já začnu zlehka, jo, jenom abychom se rozehráli. Kristýnka napsala, nemám sice neobvyklé příjmení, ale když jsem řešila změnu, asi se vdala, Kristýnka, tak jsem si říkala, že jsem i ráda za to ova, protože kdybychom měli příjmení bez ova, přidala bych manželovo příjmení, tak bych byla nahodil barák. Byla Kristýna nahodil barák.
0: To je hezké, to jsou, ano, máš pravdu, to je jako slabý čajíček, ano.
1: To je slabý čajíček. Mm-hmm. Takže Danča, jo, přitvrzuje. Kdysi se jedna kolegyně jmenovala Umrdlá a tehdy můj šéf prohlásil, že takové jméno by se na úřední listině nemělo objevit, že to vypadá, jako bychom si dělali z lidí legraci.
0: Já jsem zažil pár holek, které mi říkali, jakože šli ze vztahu, nebo spíš jakoby schození s klukem, nebo ze začátku chození klukem ve chvíli, kdy se dozvěděli, jak se jmenuje příjmením. Mm-hmm. Že představa, jakože by si ho jednou měli vzít, jako nepřicházela v úvahu, a to bylo ještě v té době, kdy se moc neřešilo, nebo nebyla ta možnost, nebo si to neuvědomovali, že vlastně můžou si nechat své příjmení.
1: Jo, to je pravda, to je pravda.
0: No, fakt jako...
1: I to může rozhodovat nějaké takové příjmení.
0: Já už říkal několikrát tu historku v rychlosti, moje kamarádka je zdravotní sestra a přišel se tam syn ptát na matku, v jakém je stavu, a nadiktoval teda její příjmení, a nebo ne, on řekl svoje příjmení a ona jí hledala tu maminku a nemohla ji najít, jo, a podobně. No a pak se zjistilo, že maminka je silnější než syn a oni se jmenovali Prdovi. Jo, takže maminka byla dál hrdá Prdová, ale syn si někdy v 18 letech přidal Ačko, velmi jako jednoduše, a byl Parda. Takže to nezapomenu, jo, takže prostě maminka hrdě byla paní Prdová a podobně. Tímto zdravím a doufám, že pořád ještě zdravá.
1: Pavlínka píše, při své práci se setkávám s různými příjmeními, nejen divné, ale občas pro mě těžko vyslovitelné. Měla jsem Knedlíka... Lulka, znám Bůčkovi a sama jsem Chvějová. To taky může někomu připadat směšné. No tak, tak jako oproti tady paní Umrdlé, nic moc.
0: Tak co, byla bys radši Lenka, teda Knedlíková, Lenka Lulková, a nebo Lenka, to třetí bylo?
1: Chvějová.
0: Ne.
1: Bůčková.
0: Bůčková, no.
1: Mně se líbí Knedlíková.
0: Já bych byl asi ten Lulek, protože jako Bůček to bych asi nedal.
1: Radím Lulek.
0: Radím Soběslav Lulek.
1: To je úplně až umělecké. To
0: no, radím být... Soběslav Bůček, která jako nervy moje.
1: To bys mohl být akademický malíř.
0: Aha, asi jo, no. No. Radím Soběslav Bůček je filozof, ale velmi neoblíbený, v Česku bych byl. No a radím Soběslav Knedlík, já myslím, že něco takového vůbec neexistuje. To prostě, já myslím, že by mě dali utratit a podobně. Ne, v každém případě ceníme to a doufáme, takhle, když se nám přihlásíte i vy, pokud opravdu máte nějaké potíže s příjmením, jinak první vlaštovky už i přes WhatsApp a uvidíme, co z toho bude. 6:36, hezký nový den.
2: Ty, které milujete, Radio Čas.

0: Ranní jízda s Rádiem Čas, Lenča a Radim i v 6.40. Asi ti udělám úvod, protože vím, o čem budeš mluvit, nebo jakoby, jaký to má mít, jakoby, dejme tomu, okruh. Můj kamarád vždycky, když se řeší něco takového a je to hodně, jakoby hodně pikantnějšího rázu, tak dělá vždycky. No a můžeš mluvit.
1: Jo. No, já jsem našla takový pikantní článek totiž. Říká ti něco Lily Phillips?
0: Ne, tak předpokládám, že to bude nějaká jakoby dáma, která je hodně viditelná a rozhodně nemá moc oblečení, ne? Podle názvu.
1: Ano, ano, je to takzvaná tvůrkyně obsahu. Jo. A velmi se v tomto tvoření proslavila, protože mně se moc líbí, jak je ten článek napsaný. Počkej, jo, je totiž jednou z průkopnic, je to průkopnice výzev, kdy jde o to vyspat se s co největším počtem mužů během co nejkratšího časového úseku.
0: Možná jsem viděl nějaká videa s ní.
1: Jo.
0: Čistě proto, jako abych měl něco k té zajímavosti, ano.
1: Jasně. Tak a během, myslím, že 17 hodin zvládla 1113 mužů. No, ale to není to zajímavé. Vy jste si mysleli, že jo,
0: my jsme úplně nuda s tím naším moderátorským maratonem. My bychom měli nějak zpestřit, no, povídej, no.
1: Ona si našla přítele.
0: No.
1: A ten přítel byl v rozhovoru s ní v nějakém podcastu a oni se ho ptali, jestli mu nevadí to, co ta jeho přítelkyně dělá. A on říkal, že ne, že vůbec nežárlí, protože odpoledne ona se vrátí domů k němu. A hlavně, že to považuje až za nějaký jako druh umění. Jo, a že je na ní velmi pyšný a že když ví, kolik je za tím natáčením práce, takže ji za to velmi obdivuje. To je partner, co?
0: Partner, já si taky říkám, když tak přemýšlím podle toho, jak ho vybírala, jestli opravdu, já jsem slyšel několik rozhovorů s podobnými lidmi, jo, v tom slova smyslu jako z podobné branže, protože jinak ti napadne, že partner musí být teda jako nejvíc, jestli mi rozumíš, jo.
1: Jo, no to si myslím, že asi ne.
0: Nebo takhle, musí to být ale chlap s velkým chá, protože to fakt neřeší, jo, protože jakoby občas, když se natáčí taková videa, tak tam právě, když to přeženou, ti pošlou takové ty slony, schoboty a podobně a podobně. A počkej, druhou myšlenku jsem ještě měl, jo? Tak asi jo, myslím, že to musí být chlapák, no, jakoby. Jo, a hlavně, oni prý úplně přepínají v tom soukromém životě, že se z nich vlastně fakt stávají jakoby normální holky a ženy a i to umilování je prostě, nechci říct, že nuda, ale opravdu takové, jaké známe my, jo? Že to není tak jako...
1: No a kdybys měl takového přítele, tak nevadilo by ti to?
0: Jo.
1: Kdyby byl průkopníkem.
0: Jo, ale já vím proč. A to říct nemůžu, no.
1: Dobře.
0: Já, protože já bych opravdu takhle, já to řeknu kulantně, opravdu by nechápal, proč se mnou je. A já to dokonce završím, a to nebylo plánované, doporučuji mrknout na storíčko, na Rádio Čas. No, co je?
1: To je pravda.
0: Opravdu k tématu, jo, my jsme to jako neplánovali. Storíčko na Rádio Čas, nebo pokud sledujete nás, ať už Lenču nebo mě, tak to tam taky máme ve storíčkách, protože tím se tohleto téma pro tuto chvíli krásně uzavře.
1: Já jenom řeknu a doplním, že je tam trošičku méně lidí než 1113.
0: Tam je banán. Ale velmi podstatný banán.

0: Prostřednictvím Rádia Čas posíláme hity, které milujete, doufám, že i pohodu a sem tam i nějaké to poselství, nebo aspoň naději v to, že to s tím jakoby člověčenstvím není zas tak špatné. My jsme společně s Lenčou dostali 2-3 dny zpátky jeden takový krásný mail, konkrétně tedy zdravíme Káju, Barču a Elku, které to mají na svědomí. On je to trošku delší, ale ta hlavní esence je v tom, že holky na rozdíl, no od tebe ne, ale ode mě jsou tady opravdu sportovní duše. A mimochodem, a Leni, pak už budeš pokračovat, psali nám za tým MV tým Univerzity Tomáše Bati, které jsou teda opravdu jako hodně dobré, v poslední době i jedničky v aerobiku, jo?
1: Ano, je to sportovní aerobik, pravidelně reprezentují Českou republiku na mistrovství Evropy i světa, vozí medaile, mají několik titulů mistrů Evropy a je to opravdu jako krásný, skvělý tým. Akorát teď se stala taková věc, že by rádi vyjeli na mistrovství světa na Novém Zélandu, kam se nominovali. Což je nejen velká čest, ale taky velká reklama pro Českou republiku, že když tam budeme mít svůj tým, ovšem je to také velký finanční náklad.
0: Tak já předpokládám, že budou pomáhat rodiče, tak škola, tak jako blízcí holek. Ale kdybyste, říkám, měli jako nějakou tu korunku na zbyt, kdybyste prostě chtěli pomoci, nebo je vám sport nebo aerobik hodně blízký, anebo vůbec značení těle holek, jo? Protože co si budeme povídat, je to generace Z a mohli by dělat něco úplně jiného, sedět u počítače, ale prostě hýbou se a chtějí poznat zemi, kde se třeba natáčel i Pán prstenů, ale hlavně zasportovat a reprezentovat nás. Tak odkazy na Doniu, pokud se nepletu, že? A to asi dohledáte hodně snadno, když zadáte pár, jakoby, jak se tomu říká, pár těch indicí, ať už aerobik, Zlín a podobně.
1: Já jsem zadala jenom Donio a MV tým UTB Zlín a už mi to celé...
0: to je ano, po ránu.
1: Tak stačí MV tým.
0: Jo, a zkus zadat to moje, protože já, kdybych neměl kafe, tak si to nepamatuju. Kdyby třeba si zadala jenom aerobik Zlín, nebo něco takové.
1: Aerobik Zlín Donio, jo?
0: No.
1: Aha.
0: Jestli jako jestli fakt přes...
1: Ano, jako první vám to vyjede, takže můžete holky dostat na Nový Zéland a já teda jsem úplně nadšená, protože když jsem byla malá, jo, tak já jsem dělala aerobik taky a u nás se tomu říkalo aerobik.
0: No jasně.
1: Aerobik vždycky, no.
0: To holky říkají špatně.
1: Akorát jsem nedělala teda sportovní, my jsme ho dělali na základce tam někde v učebně.
0: Tehdy to začínalo, to byla taková ta velká vlna třeba, že ve světě, co si budeme povídat, 81. že jo, Olivia Newton-John.
1: No a
0: let's get physical.
1: Olinka Šípková a tak, takže no. Takže samozřejmě je to i moje srdcová záležitost, takže pokud chcete dostat tenhle tým na Nový Zéland, což bychom byli moc rádi, tak určitě si rozklikněte Donio a MV tým ze Zlína.
0: Holky, zlomte vás, nejenom v tom, ať se vám splní sen, ale potom jako krásnou reprezentaci a sportu zdar.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Tak když jsme u toho tajné úterý, ještě na začátku hodiny Lenča dělala tajemný hrad v Karpatech, teď jako naznačíš víc, o co půjde nebo třeba za kolik?
2: Já trošku naznačím, protože my jsme se tady bavili o aerobiku, jinak za mých mladých let aerobiku, takže bych mohla prozradit o tajném úterý, že bude tak trošku sportovní, mohlo by to být i trošku jako wellness a víc neřeknu.
1: Teda upřímně, jako já poslouchat ráno Radio Čas, tak si teď představím třídenní prodloužený výlet a podobně, víš, jakoby s výřivkou. Ale máš pravdu, je to ze sportovního světa, takže pokud ho děláte, tak možná vám jako přihodíme nějakou tu korunku na to, abyste měli něco, buď to levnější, anebo zadara. Asi tak, že jo?
2: Je to tak, takže asi poslouchejte tak. Dál tajné úterý, odpálíme zase po 8 hodině raní.
1: Jinak je 6.52, Lenča Líšková.
2: Radim Sebeslav Bednář.
1: A jestli dovolíte, my běžíme na kave.
0: Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v ostravských Vítkovicích, konkrétně na ulici Chodská, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Levné nákupy na čínských e-shopech čekají změny. V Karviné zrekonstruovali denní centrum služeb Dům v aleji. Za koupání v Olomouckém kraji si lidé letos připlatí. Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Levné nákupy na čínských e-shopech čekají změny. Od července se totiž bude clo vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur, tedy i na malé balíčky, které se lidé objednávají za pár desítek korun. Objednávky z internetových tržišť tak mohou zdražit.
7: Morava aktuálně.
5: V Karviné se už klienti přestěhovali do zrekonstruovaného denního centra služeb v domu v aleji. Využívat jej mohou nejenom seniori, ale i lidé s mentálním postižením. Více nám k tomu řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
8: Nové prostory znamenají pro klienty větší komfort, bezpečí i kvalitnější zázemí pro každodenní aktivity. Velmi důležité je také to, že zařízení nabízí potřebnou podporu různým skupinám klientů, seniorů i lidem s mentálním postižením. Současně vytváří prostor pro sociální kontakt, aktivní trávení času a zachování co největší soběstačnosti.
5: Za koupání v Olomouckém kraji se lidé letos připlatí. Některé areály zvýší ceny o desítky korun, a to kvůli rostoucím nákladům a investicím do modernizace. Hygienici v Olomouckém kraji evidují 27 umělých letních koupališť a 6 koupališť ve volné přírodě.
7: Rádio Čas, sport.
5: Do grandslamového turnaje Roland Garros dnes vstoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siňaková, Nikola

0: 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz

0: Odběte.
1: Dobré ránko, můj kamarád se jmenuje Hrej se mnou a zažil si s tímto příjmením spoustu úsměvných situací, píše Renda z Rožnova a další. Připojuju se k tématu, v učení se spolužák jmenoval Styk s Y, v práci kolega Jebavý a sousedy máme, jsou to mrtví, mimochodem v závorce nejpodivnější bylo, když mi sousedka ukázala fotku z porodnice a jak děti mají v postýlce, jak je ta cedulka se jménem, datumem váhu a tam bylo... Tak to, můžu to říct?
2: No, můžeš to říct.
1: Mrtvá Simonka, jo.
2: To je strašné.
1: PS, dneska ráno budete projíždět výlukovým busem naším městem. Jo, to budu, no.
2: Takže
1: to
2: Přerov.
1: Přerov, mm-hmm. Vyškov a spol, takže ano, někde ano. Tam, tak zdravím,
2: máváme.
1: Ano, budu, no.
2: No, Káťa napsala, ano, u nás se objevilo příjmení Prcín.
1: Že to se mi líbí. Radím se vyslav Prcín, to bych bral, já bych si to obhájil.
2: To je dobrý, Prcín je dobrý. Majka píše, máme tady pána, který se jmenuje Šulík. Je to určitě netradiční příjmení, ale už jsme si na to zvykli, že nám to ani nepřijde. Prcín je lepší než Šulík.
1: Poslouchej, ale jenom teď, a když se ptám, a když nevím, tak to není nic nevhodného, že jo?
2: Můžeš se zeptat, na co chceš.
1: Jo, to znamená, když je pán Prcín, tak jeho manželka je Prcina?
2: Ne, no, Prcínová. Ne.
1: Dobře, já se... Když nevím, tak se ptám. Dobré ráno, Morabo. Minutu po 7.

0: mám na teba chuť.
1: Hity, které milujete, pohoda úterního rána všem Filipům, hezký svátek za tým Rádia Čas. Takhle mě teď malá výzva, to ti tak krásně probere. Jak dělá auto?
2: Vrum, vrum.
1: Jak dělá autobus? Co kamion?
2: Já nevím, já jsem kamionem nejela.
1: No mi to tak napadlo, protože víme, o čem budeme mluvit, ale tak schválně, tak nějaké citozoslovce musí být, že jo? Tak mám dobře.
2: Kamion na dálnici
1: dělá. Já bych auto udělal. Potom autobus je bop, bop, bop, bop. A kamion. Ne? Co?
2: No, tak nevím teda.
1: Tak jo. Tak víte co, lepší než my dva. Bude zhruba plus minus v půlce června víkend nazvaný Transport Show Truck and Bus Brno 2026.
2: Já přidám konkrétní datum, a to je 12. až 13. června na brněnském výstavišti v pavilonu P a na samozřejmě venkovních plochách, protože dovnitř by se to všechno nevešlo.
1: Ježiš, bohatý doprovodný program a rozhodně nejenom pro kluky, ale i pro holky, pro celé rodiny, takže výstava traku, autobusů, dopravní techniky, dakarský speciál Aleše Loprajze například.
2: No, taky stand show Adama Special Pešla, spanilá jízda treků centrem Brna a workshop a panelová diskuze pro dopravce a řidiče.
1: Já to říkám jídlo, jídlíčko, burger festival, ale taky hudební transport fest. Pozor pro řidiče, třeba i měření zraku zdarma, protože, co si budeme povídat, prevence je základ, aby se vám na to hezky koukalo. No a taky troška toho sportu, autobus HC Kometa, pokud se neplatují autogramiády na místě.
2: Je to tak, myslím, že to Brňáci velmi ocení a navíc vás tam čeká taky spousta doprovodného programu pro vaše děti, takže opravdu celé rodiny můžou vyrazit na Transport Show Truck and Bus Brno 2026, který proběhne 12. až 13. června 2026.

0: Vím, že už jsem to kdysi říkal, asi se nic nezměnilo. Dneska na Rádiu Čas sonduje Melaní.
1: Jestli znáte někoho s nějakým zvláštním nebo vtipným příjmením?
0: Oficiálně nejdelší české příjmení je prý Červenokostelecký, jo, to je takové to jako zjednodušené, ale potom jsou jakoby ta víceslovná vlastně, že jo, protože někdy to máš jako v rámci rodiny. A to si taky pamatuju, omlouvám se za výslovnost, jo, ale Martens Ferreira Pereira de Magalhães Mandová. Jo, to je prosím pěkně jakoby příjmení. Ano,
1: ještě jednou. Ano.
0: Martens Ferreira Pereira de Magalhães Mandová. Plus minus, tak nějak.
1: To je hustý, jo, to je hustý. To zní jak z nějaké pohádky, nějaká
0: potom,
1: princezna.
0: A to už jakoby jako navádí k tomu, ty jsi toho četla strašně moc, a nebo kuriózní větná příjmení jako, a teď opravdu, já nevím, kolik vás je v republice, snědl dítěti kaši. To je ale něco neuvěřitelného, jo? Protože oni většinou říkají ty významy, jak je to u těch bednářů a truhlářů, že to je inspirováno něčím. To musel být tak silný traumatický zážitek, že to někdo jako promítl do příjmení, jo?
1: A to fakt existuje, že tak vlastně někdo jmenuje?
0: Snědl dítěti kaši, schválně počkej, tak když to dám takhle, snědl
1: dítěti kaši.
0: Hned mi to našlo jakože příjmení. A je skutečné příjmení, výjimečný, dobře, prý existují i zabil pivo, jo? Nebo on to věděl?
1: Dobře, tak zabil pivo a on to věděl, kolik, je celkem ještě v pohodě.
0: Kolik v Česku?
1: Mimochodem na Facebooku Rádia Čas, kde nám můžete samozřejmě posílat taky svoje kuriozní příjmení, se kterými jste se setkali, tak tam je i příjmení Nevím. Což je,
0: jo, ale to je taková jako nejslavnější odpověď. No, 1 až 5, takže jako pár vás je, no.
1: No, a moje maminka měla ve školce Tomáše a ten se jmenoval Tomáš 1. A vždycky, když přišla nová učitelka a on se měl představit, tak to byla jako veliká legrace, že? Protože paní učitelka se ho zeptala, a jak se jmenuješ? A on Tomáš 1.
0: Ale co mě zaujalo, a teď si zahrajeme, protože my to máme rádi, jestli to je pravda nebo ne, možná se to změnilo, je to z loňského roku článek, ale je jedno příjmení v Česku, které prý je jenom jedno, přitom mi zní úplně obyčejně a je to zvíře. A teď ty uhádni, jaké zvíře to je.
1: Čolek. Mlok.
0: Ne, ne, ne, klasicky, na něco si myslím. Léni, prosím tě, jo, tak hlavě.
1: Tak je to hmyz?
0: Ne.
1: Je to obojživelník?
0: Ne.
1: Je to ryba?
0: Ne.
1: Je to obojživelník?
0: Je v lese, dál.
1: Nutrie?
0: Ne, to je snad obojživelník. Ti žijou ve vodě, ne? Není.
1: Tak bobr,
0: ne? Ne, ne, ne.
1: Aha.
0: Já myslím, že s vodou nemá nic společného.
1: Tak když nemá s vodou nic společného, tak to není obojživelník.
0: No tak ale rozhodně to není nutrie, když řeknu, že je v lese, že jo? Už je můj. Zkus ještě 3 otázky a potom tě vypnu.
1: Dobře, tak a je to malé zvířátko?
0: No, ani ne.
1: Střední?
0: Jako potkat by ho asi nechtěl. Jo, jo, střední.
1: Je to nějaké prasátko? Je to sudokopitník?
0: Ne, víš co, já ti napovím jinak. Většinou, kdybys měla takovou povahu nebo takovou náladu, tak ti řeknu zale si do nory.
1: Liška.
0: Ne, ta je milá, vychytralá.
1: Ale bydlí v noře.
0: Říkám, kdybys měla takovou náladu nebo povahu, zale si do nory.
1: Krtek.
0: Tak teď už chápu, že to příjmení jenom jedno.
1: Miška.
0: Je to jezevec.
1: Jo, jezevec.
0: Chápeš ale to? Já jsem myslel, že jezevců je strašně moc v České republice, cože?
1: A jezevec je podle tebe obojživelník.
0: Ne, není. Já jsem to, ale ty jsi tam pořád pletla vodu. Já jsem říkal, že je v lese a ty nutrie, ondatra, vidra. A to si to už si neřekla.
1: Ale ty jsi říkal, že to je obojživelník.
0: Ne, ty do mě teď promítáš pana Martina a ty to víš moc dobře. Teď já to slízávám za to, že ti dělám jako hravé dopoledne.
1: Dokážeš si představit jezevce, že... Dobře, tak jo, já už nebudu rozvádět. Jezevec je zajímavé příjmení.
0: Já ti teď namaluju jezevce obojživelníka a ty si ho dáš na tričko za to, jak se ke mně chová. Domluvíme se?
1: Jo, dobře, jo. Fajn.

0: Ranní pozdravení za tým Rádia Čas, Lenča, Radim, před minutou bylo 7:15, připraveny jsou čerstvé horoskopy.
1: Tak ukaž.
0: Musíš vysvětlit co?
1: No, protože Rádia mi dala hádat jméno, příjmení zvláštní, které je jenom málo, že, v České republice. A byl to Jezevec.
0: Pan Jezevec, no.
1: A já jsem ho měla hádat podle otázek a Rádia mě obvinil, že si na něm vylívám nějakou zlost, což vůbec nebyla pravda.
0: Když to pustím v záznamu potom.
1: Což vůbec nebyla pravda. Každopádně, protože Rádě mě svedl na cestí a řekl, že Jezevec je obojživelník.
0: Takže my, i když jsme si to řekli mimo záznam, i když jsme vypli mikrofony a ty jsi slyšela, jak to bylo, tak dobře, máš pravdu, Lení.
1: Ne, ty jsi říkal, že to, že to obojživelník, ty jsi říkal, že ano.
0: No a já tvrdím, že jsem řekl, že ne.
1: Fakt? Mhm. Jo, fakt, jo.
0: Že jsem ve vysílání pochyboval, protože já jsem pak začal ve vysílání pochybovat, jestli ti budu schopen říct, co je zač. Mm-hmm. Jako jestli je právě to a podobně.
1: Jo, tak to máš pravdu.
0: Jo, no. A potom říkám ještě, že v Loselení a ty si začala vidra nutrie a to už jsem začal já zase brát prášky na nervy, ale víš co, ale já vám to pustím tak záznamu po 8 hodině.
1: A tak já jsem tě možná neposlouchala. A nebo, to se taky občas stane.
0: Ale je možné, že já jsem taky jako něco řekl, jo?
1: A teď jako vůbec nevíme. No každopádně, z toho vyšlo to, že...
0: Lenča bude mít nové tričko.
1: Že budu mít nové tričko, protože Ráďa namaloval Jezevce obojživelníka.
0: Ano, přesně.
1: A já jsem říkala, že si ho dám tedy jako připomínku tohoto našeho momentu společného na tričko.
0: Možná bych tě nenutil na tričko, možná bych si se mohla dát do profilovky na WhatsApp.
1: Dobře, tak jo. Jezevec obojživelník, jo.
0: Líbí?
1: Ploutev, žábra.
0: Já nevím, jako já vím, jak vypadá jezevec, ale nemůžu to zachytit, jo, takže ano.
1: Ale je to dobrý, mně se to líbí.
0: Je roztomilý, že?
1: Je fakt hezký.
0: Připomíná něco mezi mumínkem a...
1: takže to tak. Se bude Jirkovi líbit, protože to vypadá trošku jako mumínek. Ano. Každopádně vy uvidíte...
0: Chceš podpis?
1: Tohle dílo, jo, 100%, tak to musí být umělecký. A vy tohle dílo uvidíte na televizi Relax a tedy i v mé profilovce...
0: Tak
1: no
0: prosím.
1: Tak ten je krásný. Ale ty umíš kreslit?
0: Já kreslím jako dítě, ale nějaká ta hravá esence tam je. No.
1: Jako je, to je jezevec obojživelník. Já přemýšlím, kam bych si to natiskla.
0: To bude, že si dlouho přemýšlet, no.
1: No vidíš, sice jsme se trošku porafali, ale zase z toho vznikl takový krásný obrázek.
0: A ty jsi mě zmatla, já si to po té 8 hodině musím pustit potom, jakoby, co z nás zlezlo, jo?
1: Ale já tak to taky nevím.
0: Snad jsem neřekla takové zvěrstvo, pro boha.
1: No a jestli jsem se spletla a neposlouchala jsem tě, tak se ti tady především
0: ne, radši se neomlouvej dopředu, protože kdyby náhodou to řekl já potom špatně, tak to mám na talíři a ty mě smáčíš ještě 3 dny.
1: Takže
0: za hodinu velké odhalení. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Úterý by měl být o něco příjemnější než dny předchozí. Ale není to tím, že by ubylo hvězdných aspektů problémových konfliktních, které vyplývají z karmy, ale přibudou silné hvězdné aspekty souladné vítané. Díky tomu budou ostré hrany konfliktu tak nějak více zaobleny. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři budou mít chuť na nějaké zásadní změny. Radci budou přívětivější a přátelštější než obvykle a ryby budou ujíždět na romantických představách. Lvi budou řešit své rodinné závazky. Střelci by měli pociťovat touhu po něčem novém a berani mohou projevovat finanční velkorysost. Býci budou mít chuť užívat si radosti a zábavy. A nám by se mělo nejvíce dařit o samotě, nejlépe někde v přírodě a kozrozy budou výteční v rutinních aktivitách. Vodnáři mohou zápasit s bláznivými nápady. Blížence budou ve zvýšené míře zajímat věci tajemné a váhy se budou cítit dobře v okruhu svých přátel. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Já mám takovou sociální sondu, musím říct, že dnešní téma přilákalo na WhatsApp spoustu nových lidí, přesně řečeno asi možná stálých posluchačů, kteří ale obvykle nepsali. Mimochodem jste všichni velcí sympatiáci, to se musí nechat. A Libor třeba píše, hned pochopíte, o čem mluvíme, tak v plícárně na civilní službě místo vojny se sešly krásně jména tří hochů, a to Prda, Vašulín a Vozihnoj. Myslím, že sestřičky si to pamatují dodnes. Libor, jo? Takže děkujeme moc, no.
1: Krásné. Dáša píše, že se jmenuje Krotka. V polštině to znamená krátká, ale kdysi dávno se v polské Krotky prostě počeštilo. No a bylo z toho libozvučné příjmení Krotký Krotka. A já se rozhodně krotím ráda. Bohužel už ne s panem Krotkým. Tak tady je to i se životním příběhem, to je krásné.
0: Tak jo, mimochodem budu jenom citovat, to neříkáme my to jenom čteme. Jana píše... Znám, měli jsme kolegyni Šoukalovou a osud tomu chtěl a vzala si Šoustala. A ještě jedno jméno v mém blízkém okolí, pan Šumichrást. Krásné ráno, zdravím.
1: Já mám pocit, znamená něco Šumichrást?
0: Hned se ti podívám.
1: Protože moje kamarádka z Brna, Věrka, tímto jí moc zdravím a mávám, úžasná žena, tak ona zpívala v kapele Šumichrást Malbohár. A já jsem pořád nevěděla, co to znamená.
0: Je to zastaralý výraz, který se používal ve slovenštině pro označení harampádí, starých krámů a nebo různých nesmyslných tretěk.
1: No.
0: A mimochodem velmi častý, nebo takhle prý častý omyl, že jde o velmi specifický tvar, který si ledou právě pletou s tímhle příjmením, nebo s výrazem šmigrost a podobně, ale tak, no. No asi to někdo někde musel slyšet, no. Hele, Šumichrástu je v Česku skoro 30.
1: No a ta kapela taky normálně existuje, tak to jsem vůbec nevěděla, že to je tady z tohohle.
0: No.
1: Šumichrást Malbohár, no fakt.
0: No. Milan Šumichrást dokonce jako bývalý český hokejový obránce, co se člověk nedozví, když jako tak jako dostává od vás příspěvky.
1: Dáša píše, že má souseda žabu.
0: Já dodnes nezapomenu. Já se směju raz za čas, jakože se opravdu pobavím, jo. Ale když se tak směju, tak já jsem kombinace Bee Gees a ženy a opravdu nahlas a fistulku a strašně dlouho. A stalo se mi to v bytovém domě, kde bydlela moje sestřenka v Opavě, Kateřinka, to je roztomilá jenom strašně. Protože, že jo, tam je 1000 okýnek, že jo, 8 pater, v každém patře spousta bytových jednotek. Já jsem se koukal na ty zvonky a ve druhém patře bydlel pan Liška a ve třetím Ryška.
1: To je ale hezký.
0: Je to roztomilé, ale jako dítě tě to pobavilo, ano.
1: Ne, je to skvělé.
0: Liška.
1: My jsme měli zase dům v našem bytovém domě, kde jsem bydlela v Brně, když jsem byla malá v Žabovřeskách, tak tam my jsme byli Líškovi, nad námi bydlel Ježek a ještě tam byl pan Husák. Takže takové zvířecí jako...
0: Taková malá zoo.
1: Ano. A co je na tom nejvtipnější, tak pan Ježek bydlel nad námi a skutečně dupal. Hodně.
0: Ježma, já jsem se něco jiného.
1: Ne, dupal.
0: Je zvláštní stejně, když ale s tím příjmením vyrůstáš, jako třeba v baráku. Já jsem se právě vzpomněl ještě na náš barák, tam, kde jsme bydleli my. Tak jako tam příjmení vnímáš jako příjmení a nic k tomu. Jo? A potom, když jsem se dozvěděl, nějak jako jsem řekl, že musím a že pod námi bydlí, teď řeknu to příjmení, ta kamarádka se mohla uchechtat, přitom je to vůbec ochrana. Jo, ale to byla taková ta obdoba dospívání a podobně.
1: Ano,
0: prostě pro nás je to bylo prostě příjmení lidí, které jsme potkávali každý den, ale jakmile to slyšíš málo kdy, tak jo, tak no.
1: A Janča píše Stavinoha. A on to mi přijde v pohodě, Stavinoha dobrý.
0: To už je proti dnešku Čajíček. Takže
1: za mě vede
0: nás...
1: Prcín, jo? On se mi líbil nejvíc.
0: A hlavně ta jeho manželka. Paní Prcina. Je od Prcinová a podobně.
1: Prcinová.
0: Ale pozor, oni dneska je teď strašně populární to nedávat ová, takže ona by třeba byla, kdyby chtěla zůstat, já nevím, Nováková, takže ona by byla, já nevím, Šárka, Prcín, Nováková. Je to tak, že jo?
1: Ano.
0: Za chvíli víš, nevíš.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. více na mojehruska.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: ty, které milujete. No a ve studiu už je nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Nevím, proč mi napadla taková trapárna, ale to nevadí.
1: Já se bojím.
2: Já bych měla vysvětlení.
0: Je to skvělý úvod pro Kristýnku Kubánkovou. Ahoj, Kristi.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Začnu trošku ze široka. Kristi, tobě pletou někdy příjmení, nebo to Kubánková je docela vděčné?
2: Docela vděčné. Já mám problém s tou Kristýnou paradoxně, ale Kubánková je v pohodě.
1: Jakože si tě nepamatujou, nebo tě zapisujou jinak a podobně?
2: Je takovej věčný boj.
1: A znáš ve svém okolí někoho, kdo má trošku jakoby usměvnější nebo netradiční příjmení, nebo sama klasika v úzovkách nuda?
2: Asi nemám. Pamatuju si, že když jsem byla malá, tak jsem byla jednou na táboře s nějakým s chlebou, ale to už je jako taky takové standardní příjmení.
0: Ale tak jako taky se dá.
2: A jinak, asi ne. Nuda prostě.
0: Nuda šeť.
1: Jedno mi napadlo, ale to probereme mimo záznam. Vlastně docvaklo, že ne každý by se tak chtěl jmenovat. Jinak 7.35 řekl bych nejvyšší čas na to juknout se do kalendáře. Kdo chystá?
0: Kristýnka.
2: Já.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1876 zemřel spisovatel, historik a politik František Palacký. Na které bankovce máme jeho portrét?
1: Tisícovka.
2: Ano. 1897 vychází román Drákula. Šlo o první zpracování upírské legendy do knižní podoby. Co je v tomto původním románu Drákulova hlavní slabost?
1: Láska? Když to vezmeme kolem a kolem. Světlo.
0: Česnek.
1: Kůl do srdce.
2: No a ta úplně původní? Vy jste mi jako řekli všechno, že
1: nebo
2: jo?
1: Nebo nevíra v Boha, protože on se jakoby se
2: tak já mám nápověď.
0: No, tak jo, řekni.
2: Buď to může být voda, nebo dubové dřevo, anebo sluneční svit.
1: No já myslím, že ho zabili tím kůlem tak z dubového dřeva tím pádem, aspoň v tom filmovém zpracování.
0: Souhlasím tam, nebo ještě se. No ale ten sluneční svit taky, to by ho spálilo, ne?
1: No ne, on zemřel a potom hlavně měl ten kůl v tom srdci, pokud to zpracování bylo podle té knížky.
0: Tak já souhlasím
1: dubové
0: s rádiou.
2: Tak to asi nebylo správné zpracování, protože v té knížce to bylo to světlo, tomu vadilo.
1: Je to možné, že tam rozbili nějakou tu okenní. Protože jsem nezeptal, kdo to napsal.
2: Protože jsem se na to nechtěla zeptat. Tak, u nás je velmi populární muzikál Drákula, ten se hraje už více než 30 let. A kdo je autorem hudby k tomuto muzikálu?
0: Karel Svoboda.
2: V roce 1916 proběhla premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Ta ale taky vznikla podle knižního románu. Kdo je jejím autorem?
1: Gabriela Prajzová.
2: Čepek? Opravdu Čepek?
0: Ne, to mě tak tady...
2: V roce 1916.
0: Tady jsem se tak uřekla. No tak řekni, Gabriela Prajzová, ano.
2: Ano. No a mám teď takové opa...
0: Ráďa pohrdá.
1: Nepohrdá, ale Ráďa by mohl něco prozradit a neprozradí, pokračuje.
0: Řekni to.
2: Tak to řekni. Teď už to musíš.
1: Ne.
0: Jo,
1: ne.
0: Já už ne. Vím.
2: No.
0: Já to vím.
1: Leni, ne. Tak počkej, teď se poznáš, jestli kolegyně nebo ne.
0: Já to musím říct.
2: No, protože ty jsi to čet, že?
1: Ne. Já jsem si chystal před pár dny. Víš, nevíš?
2: Na dnešní den.
1: Na středu. Ale hledal jsem středu a měl jsem napsáno 26. května. Náhodou jsem měl stejnou otázku, jako zdala teď.
2: Ráďo, ale to je podvod.
1: Jenom tohleto.
2: Ale tak tohle je podvod. Tak za to si dej velké tur-dum-dum.
0: A mě jste chtěli linčovat za Čapka.
1: No, tak Kristýnko.
2: No tak jako Čapek byl docela ustřel, ale v roce 1916.
0: To nevadí, proč pořád připomínáte, proč se tohle to přebylo.
1: Nikdy vám nic neřeknu o sobě.
2: Já jsem ale teď jako zklamaná a dotčená zároveň.
1: To bylo jediné, nebudu radši říkat, co jsem měl.
2: Dobře. A co se otáčíš?
1: Protože já nevím, se to dotklo.
2: Mně se to teda dotklo víc.
1: Tak se otoč taky.
0: Já jsem na to úplně zapomněla.
2: No tak pojďme na poslední dvě otázky teda, pokud to už nemáte nachystáno. V roce 2024 česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji. A já jsem se na úplně tu stejnou otázku ptala asi minulý nebo předminulý týden. Kolik těch titulů má celkem Česko z těch mistrovství? Tak, opakováníčko. To bylo. A je ticho.
0: Já si nepamatuju nic.
1: Takže od roku 93 až do teď. A ježišmarja, já mám po 20.
0: 10.
1: Šest a poslední slovo.
2: Je to 7, ale z těch 20 jste typovali i minule.
0: Ne, já jsem říkala teď 10.
1: No a správně to 7, že? Jako co tu řešíme, no.
2: No, tak to jsi asi nenachystal.
1: Ne, tak je, ne, pozor, spor nikdy nechystám, protože kolem toho si musíš strašně moc věcí ověřovat, no, když tomu nerozumíš.
0: Protože my jsme úplně analfabeti, co se týká sportu.
2: No a aktuálně se hraje taky mistrovství světa v hokeji. Kde?
0: Včera jsme prohráli s Norskem 4-1.
1: Řekni to, Kristýnko, co jsi chtěla říct?
0: Na to jsem se neptala.
2: Na to jsem se neptala. No,
1: já si to pletu asi s tím, že jo, s tím fotbalem. Nevíme. Kristýnko, my to nevíme. Já vím, že jsi to taky probírala s náma.
2: Jo, probírala.
0: Kristýnka už je zoufala.
2: Je to Švýcarsko.
0: Ona je až smutná.
2: Já jsem i dotčená, já jsem zklamaná. To bylo všechno.
1: Mám se podívat, co jsem tam měl ještě za otázky?
2: No tak schválně, rád, co jsi tam měl.
1: Takže já jsem první měl... ne, dobrý, tak víte co, tak si to můžeme prodloužit stejně, lidi vás rádi slyší a podobně, protože jo, já jsem tam možná zapletl několik dat, jo, ale doufám, že to nemám tohle, počkej, já se musím podívat, abych
0: hlavně,
1: nezopakoval.
0: Hlavně, že jsi tam měl Gabrielu Prajsovou.
1: Aha, aha.
2: A mě jako překvapilo, že to víš.
0: Mě taky překvapilo, že tak rychle to vypálil, že?
1: Kdo jí napsal, Helena Bonnet MacArthur, Lenny Kravitz, pak tam byla ukázka, jo, a tak to bylo všechno. Ne, to bylo všechno,
0: jo,
1: já jsem to neměl.
0: Jo, dobrý. Tak děkujeme, no.
1: Tak.
0: To bylo náročné, víš, nevíš.
1: Hezký den všem.
2: No, vám taky teda. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové ráno, Rádio Čas, s vámi hity, které milujete, aktuální čas 7.47.
1: Hvězdy, které milujete taky, teď dáme o jedné řeč. Obvykle, když se řekne jméno dotyčné osoby, řeknu to takhle, tak většinou vám vyskočí něco, nebo každý by hned jako použil něco.
0: No.
1: Já jsem použil něco trošku jiného, protože si to ještě taky pamatuju z doby svého dospívání, velmi raného dospívání.
0: Takže?
1: Tak sválně, jestli víš, o kom bude.

0: Pamatuješ
1: si?
0: Pamatuješ si?
1: Ano, je to žena, to ti řeknu, která na jednom svém albu je zabalená do české vlajky.
0: No, já mám pocit, že mě dokonce tahle ta pecka bavila víc, než ta průvodní z Divokého anděla. Přesně tak, Natalia Oreiro, pořád stejně krásná, která se nám vrací do Česka po letech.
1: Počkej, ale to si nemůžu odpustit, protože ty si pustil tuhle, ta se mi líbila moc.
0: No.
1: Podle mě i po těch letech je skvělá, ale Divoký anděl, dal bys dohromady pár tónů?
0: Když jsi zase byla jinde. Já říkám, právě každý by použil tohleto, jako by upoutávku toho,
1: no,
0: čemu
1: budeme vím, mluvit. Já vím.
0: Cambio dolor, mori veta, feversi risky, shirage, pafura purita. Akorát se omlouvám, bohužel španělština to není, že jo? Co?
1: No dobře.
0: La misera, risky, riska, tembiro. Já jsem vymyslel nějaký nový jazyk, že jo? Furas pantera.
1: No dobře, ano. Já myslím, že v té originální kvalitnější verzi to uslyšíte naživo v Praze, a to už 22. května v roce 2027, tedy příští květen.
0: Si dobře počítám, to bude, já vlastně, jako ona byla stará, já mám pocit, že to bude tak rok před její 50, jestli jsem na 78.
1: Ale ona vypadá stále úplně úžasně.
0: 90s Explosion na výstavišti Holešovice, to znamená jako spousta hvězd, a ona jako jedna z těch hlavních. Já si říkám, jako to nemůžeme slibovat, ale my za pár týdnů začneme v rámci Megaléta rozdávat právě vstupenky na tedy hlavně letošní akce, ale velké akce a festivaly a divadla, tak uvidíme, no, čeho se letos dočkáte.
1: A šel bys na Natálii Oreiro?
0: Nešel.
1: Já by, a tak kdyby tam nebyli žádní lidi a Natálie by zpívala jenom pro tebe, tak šel bys?
0: Nešel. Mi to přijde jenom jako zajímavost, protože vím, že to lidi žrali. Vnímal jsem tu telenovelu, měl jsem ji rád a fandil jsem tomu happy endu, ale já jsem nebyl jako nějaký zarytý fanoušek. To byla jenom taková ta z první hvězd, která si všimla Česka a přijela k nám. Vím, že Tereza Pergnerová s ní dělala několik rozhovorů, že jo, a podobně, takže...
1: Ale ona si nás opravdu velmi oblíbila. Na jednom albu ta vlajka skutečně byla. Takže... Já si pamatuju i tu ofinku, jak měla do špičky.
0: To jsem právě chtěl říct, že v tomhletom období té ofinky mě trošku dráždí.
1: No, bylo
0: protože
1: to takové divné.
0: Já ofiny zvládám málo kdy, to umí nosit málo kdo.
1: Ale ona je nádherná a co jsem viděla její poslední fotky, tak vypadá neustále úžasně. A já bych na takovou akci šla, protože 90ky to je prostě, to je láska.
0: Dokázala bys takhle kalit, jo? Já se schválně koukám teď na fotky jako z poslední doby a podobně. Jo. A pořád má ještě ty svoje rysy, no.
1: No, však když to říkal Aleš tady mimo záznam včera, když přišel, že hrál diskotéku nějakých oldies, že jo, hitů v domově důchodců a říkal, že takovou party v životě nezažil, že oni pařili a tančili mnohem víc, a já si myslím, že v těch Holešovicích i my, už to máme blízko.
0: Dokážete si představit lepší antré pro tuto akci, než to, co právě teď řekla Lenča?
1: A tak je to pravda, protože mladí jenom stojí a natáčí. Jasně, na mobil, ale my, tak, my se ještě umíme bavit.
0: Lidi, chodítka a hůlky sebou a příští rok v Holešovicích.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
8: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
9: Ahoj. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
10: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.
11: Tak když spolu spíme,

0: Za 3 minuty 8, den plný jmen a hlavně příjmení na rádio Čas. V Brně, cituji vaši zprávu z WhatsAppu, byla skvělá cestovní kancelář, zabloudil.
1: Jo,
0: a kousek vedle nožířství Josef Tupý. A tchyně jednou jednala s dvojicí policajtů, chytrý a věrný. Jo? Takže jako den plný příjmení hlavně těch kuriozních, se kterými jste se potkali.
1: Chytrý a věrný, jo? No a zabloudil, existuje ještě, protože já si pamatuju tady tu realitní...
0: Píše byla.
1: Jo, nebo ne realitní, cestovní kancelář v Brně, takže co máme na Facebooku a Rádia Čas. Peťa píše, co vím, tak moje příjmení má na Moravě jen moje rodina a v Čechách rodina švagra, jmenuje se Vážanová. Za to na Slovensku je dost časté, na jedné svatbě se to Vážanama jen hemžilo a kněz opravdu nestíhal, i ženich Vážan, nevěsta Vážanová, přitom vůbec nebyli nějak rodině zpřízněni. Ty, ale to je dobrá historka. To je dobré. Když si vlastně vezmeš někoho se stejným příjmením, tak nemusíš řešit takové ty změny na úřadě.
0: Myslíš, že by někdo šel za tím cíleně? Jako má 250 kilo, 3 bradavice a jmenuje se stejně a nemusím chodit po těch úřadech, tak já si ho vezmu.
1: A tak možná jo, ale i já na střední škole jsem měla spolužáka Lišku a všichni si mysleli, že jsme příbuzní, ale kdybych si ho vzala, tak nemusím nic změnit.
0: No, on byl ale Liška, ne?
1: Jo, a to stejně na těch úřadech je to každému jedno.
0: Ne, není. Není.
1: Mě psali po každé jinak.
0: No, dobře, no. Ale mám tady fotku od Jarka z Opavy, zvonku, pravděpodobně v jejich baráku a já to vezmu od spodu, jo, protože od spodu je to vtipné. Kubíček lízal Slováčkovi. Jo, jak říkám, někdy právě ty patvary vzniknou až jako když se ta jména na sebe nakupí. Teda WhatsApp je tam to strašně moc a Facebook taky, Leni, klidně ještě přihoď.
1: Janče píše, do školy na základce chodila dvojčata Kurvaliova. A kamarádka za Svobodna byla Vosihnojová.
0: Pozor, moje základka, Kurvali, malém bych zapomněl, jo. Lukáš Neuser. Tak se to vyslovovalo.
1: No.
0: Lukáš Neuser.
1: No.
0: Zápis?
1: Lukáš Neuser.
0: Ano, ano, přesně tak. Zápis? Protože jinak se to psalo.
1: No Neuser.
0: Neuser.
1: Neuser?
0: Neuser se to psalo a proto Neuser, ano, přesně tak. On to měl... Cituji, jenom cituji, jo.
1: Takže... Ale ten to měl těžké, ne, na základce.
0: Ty jako moc ne, ku podivu, jako nepoužívalo se to proti němu a hlavně on byl trošku sigřík, takže jako málo kdo si to dovolil. To je jo. Tak jako to, kdybych se tak jmenoval já, tak ježišmarja.
1: No a Ivanka píše, zřídka veselá, to jsem taky neslyšela nikdy.
0: Fakt?
1: No, zřídka jo, počkej, veselá.
0: Jakoby dohromady?
1: Ano, zřídka veselá.
0: To je, takhle se cítí každý z nás pondělí ráno.
1: To jsem chtěla říct, ano, že tak se cítím dost často.
0: Ano, ano, ano.
1: A potom znala pána, který se jmenoval Kundísek.
0: Můj, tak teď nevím, jestli... A jak bylo to první oblíbené naše Lulín? Ne.
1: Ne, Prcín.
0: Jo.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Novém Jičíně na ulici Hřbitovní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Garáže rychle zdražují. Řidiči v Ostravě musí počítat s další dopravní uzavírkou. Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se tak luxusem. Razantně rostou také ceny pro nájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Lidé ale také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování.
0: Morava aktuálně.
7: Řidiči v Ostravě musí počítat s další dopravní uzavírkou, tentokrát ve Svinově. Provizorní most přes Porubku se totiž vyměňuje, což se vyžádalo úplnou uzávěru ulice nad Porubkou. Důvodem je velký hluk, který současné provizorium způsobuje. Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Výstavba nového pavilonu urgentního příjmu přinese pacientům i personálu řadu výhod. Řekla nám to mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Žítková.
9: Po otevření urgentních příjmů ve Vyškově letos v lednu a v Břeclavi na začátku dubna je Hodonín dalším důležitým krokem v budování moderní sítě akutní péče v jihomoravském kraji. I tady vznikne pracoviště, které pacientům zajistí rychlou diagnostiku a návaznou péči na jednom místě. Nový urgentní příjem přinese rychlejší diagnostiku, moderní technologie a lepší dostupnost akutní péče pro pacienty v regionu.
0: Rádio Čas.

0: 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: 4 minuty po 8, Lenča Líšková.
4: Radím se Byslav Bednář.
3: Rádio Čas, čerstvé horoskopy, nezapomeňte, máme tajné úterý, za chvíli, to už prozradíme, vyrazíme za nákup za 500, nebo na nákup za 500, ale taky chystáme velké odhalení toho, jestli Lenča bude mít nové tričko, které bude muset nosit povinně nebo ne.
4: Ano, protože jsme tady měli kauzu jezevec obojživelník a já jsem se buď přeslechla, že to Ráďa řekl.
3: Takhle Lenča měla hádat jméno zvířátka, no. Protože dneska řešíme tradiční příjmení a prý jezevec je v Česku opravdu pan jezevec jenom jeden plus minus, jo? Takže tak, no.
4: Takže já jsem hádala a zeptala jsem se, je to obojživelník a Ráďa říkal ano nebo ne,
3: to
4: ale
3: nevíme,
4: my to nevíme.
3: No, už jsme zblblí,
4: my to nevíme.
3: Už úplně, no.
4: No, my už jsme úplně, protože buď jsem ho neposlouchala, anebo nebo to. No a takže sázka je, že Ráďa nakreslil jezevce obojživelníka a pokud tedy on má pravdu, tak já si ho musím dát na tričko.
3: No, anebo na profilovku na WhatsAppu.
4: Anebo na profilovku,
3: jo,
4: na WhatsAppu.
3: To zase jako, no. Jako také náklady, nervy moje, prosím tě. Takže užívejte další muziku s námi, nezapomeňte na Filipy, kteří dneska mají svátek.

0: Sofia. Krásné ráno, Rádio Čas, hity, které milujete, dobré ráno, Moravo, Radim Lenka, stále vaši společníci při úterním dni.
1: Tak už se mi to načetlo, měli jsme takovou malou kauzu, hravou kauzu, dneska řešíme netradiční příjmení, která znáte, úsměvná a podobně, s kterými jste přišli do styku. Díky moc, protože Facebook a WhatsApp Rádia Čas se zaplnil a plní. Jedno takové originální v Česku mě překvapilo, jak je jich málo, je jezevec a já jsem Lenči tohle zvířátku dával hádat. A o co šlo ještě jednou tedy?
0: No, já jsem se ptala, jestli je obojživelník a nevíme, co Ráďa odpověděl, protože já jsem si myslela, že řekl, že ano a Ráďa říká, že ne.
1: Já vím, že jsem v té chvíli začal uvažovat, že kdyby se ptala dál, že ti ho asi nebudu schopen popsat, jako jestli to je šelma nebo, no, nebo něco jiného. No. Takže já doufám, že v tom našem náslechu to uslyšíte.
0: Tak je to hmyz?
1: Ne.
0: Je to obojživelník?
1: Ne.
0: Je to ryba?
1: Ne.
0: Je to obojživelník.
1: Žije v lese, dál. Ještě žije v lese, jo, a teď sleduj. Nutrie.
2: Ne, to je snad obojživelník. Ti žijou ve vodě, ne?
0: Tak bobr, ne?
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že s vodou nemá nic společného.
0: Tak když nemá s vodou nic společného, tak to není obojživelník.
2: No tak ale rozhodně to není nutrie, když řeknu, že žije v lese, že jo? Že můj. A mám pokračovat, nebo radši?
0: Ne, ne. To byl důkaz místo slibu, přátelé, já si sypu popel na hlavu, já se tady normálně rdím, já se omlouvám, já se ti rádio přede všemi posluchači omlouvám, já se skláním, já, vypadá to, že budu mít jezevce obojživelníka na tričku a v profilové fotce WhatsAppu.
2: Hele, ne, protože... buď nebo, ale hlavně jako přesvědčila jsi mě a to je to blbý, no. Že jsem si nevěřil. Já jsem normálně jakoby, ty jsi mě, no.
0: Já jsem tě neposlouchala, já jsem tě neslyšela, no.
2: Takže tak.
0: Co budeme dělat, jak to vyřešíme, mě se chce
2: plakat.
0: Hele,
2: já se hlavně musím nejdřív podívat, protože jako zase je jezevec
0: ne,
2: šelma?
0: Ne, no já myslím, že něco takové.
2: Je lesní šelma, ne, já jsem totiž neviděl, jak ti budu odpovídat dál, jo, takže je to lesní šelma, no. Lasicovití jsou to, ano, přesně tak, no.
0: Rádio, tak já se ti velmi hluboce omlouvám.
2: No a to máš místo toho trička, nech to, nechci obrázek a tím je to vyřešeno.
0: Mě je z toho smutno, je to líto.
2: Ale prostě to jsou malé věci. To se stane v životě 10krát za den. Dobré ráno, Moravo.

0: Cože? To je prostě skvělý song a Eva teda už finišuje, pokud se nepletu, velké přípravy, protože za pár týdnů budou tři skoro vyprodané Edeny, ty první dva rozhodně, že jo?
1: No hlavně teda Eva jede jako namydlený blesk, protože zveřejnila samozřejmě i na svém Instagramu fotku, že co bude dělat po Edenu už je jasné, tak až opadne to všechno z těch velkých koncertů, tak zasedne taky v porotě další superstar.
0: Mimo jiné nechci říct staronovou gardou, ale rozhodně tam nebude chybět Palo Habera, taky Jakub Prachář.
1: Ano.
0: A ten čtvrtý mladý muž je?
1: Kalin.
0: Je Kalin. A já už jsem zase vám řekl to druhé jméno.
1: Oči jako ze Safíru.
0: Jo, a je to Simpoš teda. Simpoš, tak já doufám, že bude. Já myslím, že on bude hodný, že bude jeden z těch nejhodnějších porodců.
1: Můj jo, tip. myslíš? No tak uvidíme. Každopádně já teda musím říct, že Evu jako dost obdivuju, protože tři Edeny, to se nezdá, ale to je makačka a nápor na psychiku. A ona i sdílí vlastně, jak to vzniká na svém Instagramu a na svých sociálních
0: hodně
1: sítích.
0: Hodně pláče.
1: Což samozřejmě, protože ten tlak je velký. Takže klobouček za to, že po takhle velkém projektu naskakuje do dalšího velmi velkého projektu, což je superstar.
0: Já si myslím, že to právě bude takové menší spočinutí, jasně, že tam má povinnosti, ale přece jenom jako je to takové, když se starají ti ostatní a ty jenom jako za sebe z toho svého jako zlatého základu dáš jenom to poselství nebo to hodnocení.
1: No, držíme tak, pěsti jak na pódiu, tak v porotě.
0: Bylo 8:45, horoskopy, nevím jak vy, já už je dneska slyšel dvakrát, ale lvy jsem pořád nevychytal, protože nejsem schopný vnímat, tak já si to poslechnu a vy buďte ve střehu, protože ještě pořád nebylo odtajněno tajné úterý.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý by měl být o něco příjemnější než dny předchozí. Ale není to tím, že by ubylo hvězdných aspektů problémových konfliktních, které vyplývají z karmy, ale přibudou silné hvězdné aspekty souladné vítané. Díky tomu budou ostré hrany konfliktu tak nějak více zaobleny. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři budou mít chuť na nějaké zásadní změny. Ráci budou přívětivější a přátelštější než obvykle a ryby budou ujíždět na romantických představách. Lvy budou řešit své rodinné závazky. Střelci by měli pociťovat touhu po něčem novém a berani mohou projevat finanční velkorysost. Býci budou mít chuť užívat si radosti a zábavy. Panám by se mělo nejvíce dařit o samotě, nejlépe někde v přírodě a kozorozi budou výteční v rutinních aktivitách. Bodnáři mohou zápasit s bláznivými nápady. Blížence budou ve zvýšené míře zajímat věci tajemné a váhy se budou cítit dobře v okruhu svých přátel. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Na Rádiu Čas známý pěstitel, avokát a mimochodem taky majitel, nebo jak se tomu říká, zakladatel nadace, která podporuje rozvoj umění, vzdělávání, boj za lidská práva, prostě Jason Mraz, sympaťák, ten mě baví i lidsky hodně. No, vy nás bavíte taky a každé úterý to za ranní partu chceme využít tím způsobem, že jednomu nebo jedné z vás vždycky uděláme malou velkou radost.
1: A dneska všem nadšencům do sportu a možná i do nějaké té malé masáže.
0: A relaxu, přesně tak.
1: A relaxu, protože pro vás máme poukaz v hodnotě 500 korun do Ridera Sportu, což je jedinečný sportovní areál v Ostravě.
0: Přesně tak, takže jako kdybyste si chtěli třeba ušetřit nebo zaplatit nějaký ten wellness, případně si něco dokoupit, doporučujeme riderasport.cz, kde se dozvíte všechno podstatné. Máte na to od nás 500, takže stačí se dovolat, ano, to je tajné úterý, už je odtajněné, jo? Stačí se dovolat jako šestý nebo šestá v pořadí a říct nám, dáme to poeticky?
1: Dáme to poeticky. Ráďa vymyslel krásnou otázku, co považujete ve svém životě za největší výhru?
0: Jo, tak slyšeli jste všechno podstatné, chceme vědět, o co hrajete, plus tato filozofická otázka, dovolat se ve správném pořadí, kdy?
1: Právě teď.
2: Tajné úterý Rádia Čas. Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
3: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
5: Hity, které milujete.

0: Za 3:30 ranní čas s Rádiem Čas a...
1: Tajné úterý Rádia Čas.
0: Lenča Radim, kdo pak nám volá, hezký nový den.
2: Zdravím, tady Jana Dětmarovič.
0: A pozdravení, Janí. Mimochodem, takhle, já nechci jako dělat GDPR, jo? My trošku dopředu asi tušíme, s kým si povídáme, protože kdyby to klaplo, ať vás potom nezdržujeme. Vy zrovna si patříte, nebo hodíte se k tomu našemu dnešnímu tématu, že jo?
2: Ano. Jo. Právě jedu z bytka, přesně tak.
0: Jo, ale mimochodem, co se týče příjmení, takhle, pletou vám ho často, aniž bychom říkali?
2: Často, ano.
0: Jo.
2: To tak, většinou skončím u Popelky, že jsem Popelka, no. Ano.
3: No a tak jako Popelce vám teď nepřineseme 3 oříšky, ale poukaz.
0: Na co? Víte, o co hrajete?
2: No, hraju do
0: Ridery. Je to tak. Riderasport.cz, 500 může být vaše. Takovou tu filozofickou otázku pro dnešní ráno, pro tuto chvíli jste slyšela?
2: To, co se mi v životě povedlo.
3: Mm-hmm, co považujete za svoji největší životní výhru?
2: No, vzhledem tomu, v jaké době žijeme, tak si myslím, že mít šťastnou rodinu a 2 úžasné děti. Mm. Je to, co je pro mě ten top.
0: A nechtěla jste říct...
2: 26 let.
3: Wow,
0: nechtěla
3: krása.
0: Jste říct popovídat si s ranní dvojkou?
2: Tak s váma si povídám často.
0: Taková zvyklá, taková je, Ježišmara, s váma často, pro boha.
3: A tak jsme si mysleli, že vám ten to... poukaz pošleme, ale můj, asi Jenča nesplnila podmínky, že?
0: Jenčko, já vám vytisknu tričko, s váma si povídám často. Je to doma. Je to doma, prosím vás, vy dobře dojďte do cíle a udělejte si hezký nákup, udělejte radost hlavně sama sobě si.
2: Udělám, děkuji moc.
0: Vydržte na lince, ještě mám jednu technickou a všem ostatním dobře. Za týden zase další kolečko.
1: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Krásné ráno všem.
1: Lenča Radim, Radio Čas, den plný příjmení, hlavně takových těch pro některé usměvných, některých kuriozních, s kterými jste se potkali nebo která sami nosíte. Audio zpráva nám dorazila z Brna. Slyšel jsem jenom první část, takže nevím, riskuju to, jo?
2: Ne, dobré ráno, zdravím vás z Brna. Já, když jsem s přítelkyní jsme chodívali do kina, tak jsem si nechal rezervovat lístky vždycky na jméno Cibor Hnětokul a schválně si mi to nechával pak vyzvedávat. Vůbec se jí do toho nechtěhol. Takže za mě Hnětokul, nejlepší příjmení.
1: To znamená, jako, že to byla spíš jakoby recese, chápu to dobře?
0: Já myslím, že to byla recese a zajímalo by mě, jestli tady mladý muž s přítelkyní ještě stále je.
1: Mně se vlastně celé příjmení ani nevleze, píše Jarka. Jarka je ranařka, já si to poslechnu, protože to má audio, protože potom je tady to celé příjmení, tak schválně.
3: Dobrý den, Radio Čas. No, moje příjmení je teda něco. Asi nejzajímavější je spíše výslovnost některých lidí, jak oni přečtou moje příjmení. Někteří to čtou Jaroslava Ježiš, někteří zase Jaroslava, to nepřečtu.
1: Víš co, než budu pokračovat, tady je to příjmení, já to vidím jako Bernkrautová.
0: Aha,
1: Bernkrautová, ne?
0: Bernkrautová, to schválně. Je v pohodě.
1: Tak no, Jarko, pokračujte.
3: Tak a pač jsou tací, kteří to vystřelí hned na poprvé a oni vždycky přemýšlím, jaký je jejich příjmení. Mějte se krásně, Radio Čas.
1: No a Jarka potom napsala Jaroslava Kelnar...
3: Dobrý den, Radio Čas.
1: Já pardon, jsem to pustil znova. Jaroslava Kelnar Bernkrautová.
0: Ale Bernkrautová je v pohodě.
1: Je to hezké, myslím, že spíš na rozmluvení, protože někdo se splete a je to jako dolar, libra, rubl, takže bude říkat Bernkrautová a podobně.
0: Jo.
1: Tak je Libo ještě další?
0: Určitě podíváme se do Ostravy.
4: Znám, myslím si a můžu říct o sobě, že mám netradiční příjmení, protože se jmenuji Čergejová a každému to musím hláskovat a každý mi vždycky říká, pane bože, kde jste k tomu příjmení přišla, takže asi tak.
5: Tak Vilém. Takové staré české jméno?
6: Asi žádný neznám.
7: Dobře, znám pana Pravdu a doufám, že mluví samou pravdu.
8: Ne je z chleba?
9: Jo, měla jsem na základce slečnu Dupalovou.
10: Mám kamaráda, který se jmenuje Prdomil.
11: Osobně ne, ale třeba přes otce, tak ten pracoval s pánem a ten měl příjmení Ne je z chleba.
1: Hele, jak se jmenoval ten, to bylo tak divně střižné, Prdomil?
0: Prdomil, no.
1: To je hezké.
0: A to je dobré.
1: To už máme tři takové favority dneska.
0: Počkej, my jsme měli i Kundýsek.
1: Kundýsek, potom Lulík.
0: Prcín.
1: Jo.
0: To pořád zapomínáš.
1: Jo, a Prdomil.
0: Ty, ale to je dobré trio. Víš, jak byly tři mušketýři kniha, tak by mohl být Kundýsek, Prcín a Prdomil.
1: Mi by se to líbilo jako hudební skupina. Mužská hudební skupina. Víš, jak by to museli vyhlašovat, museli by být kvalitní a vyhlašovat to na hudebních cenách. Nožím nominace a potom výhry a podobně.
0: Jo, to bylo skvělé.
1: Prosím vás, takže pište, tvořte, život je vám nakloněn. Co?
0: Amen.
12: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
11: Ony ty výzvy zní možná jako marketing, ale je to pravda pravdoucí, protože zatím vám o Megáči říkáme víceméně v našem mediálním domě, to znamená u nás, u kolegů z Rádia Čas Rock, ale tak někdy, já nevím, jestli v průběhu prázdnin nebo po prázdninách se všude objeví billboardy, abyste se potom nedivili, že bude plno a vyprodáno a někdo totiž spolehá jako na rozdej lístku zadará a podobně, ale tak jako přece jenom jsou to 4 velké koncerty v jednom, že jo?
12: Taky bych na to úplně spolíhala, no, časradio.cz, vyberte si svoje místo v Ostravar aréně, protože jinak vám utečou Europe, Olympici, David Koller a nebo Lenny a Marpo.
11: Takže 21.11. víte kam jít, dneska ale ještě ne, dneska ještě ani léto nemáme. 26. května, krásné počasí, pohoda s Lenčou a Radimem. Leni, co je nového?
12: Podíváme se letem světem internetem, ještě předtím pro tebe mám osobní otázku. Odvezl jsi někdy z nějaké zahraniční dovolené třeba mušličku od moře nebo tak?
11: Já myslím, že jo, nevím, jestli to bylo Bulharsko nebo Španělsko, ale byl tam nějaký pokus. Samozřejmě zůstane to v tom sáčku, potom to tak jako má divné to aroma a potom to stejně jako druhý nebo třetí den vyhodíš, jo, do té popelnice a tak dále.
12: Je to pravda, je to pravda.
11: Ale žádné takové ty velké, víš, jak někdy je fakt jako někdo doveze tu lastoru, kterou jako je dobré opečovat, protože to dělá krásné dekorum, tak to byly jenom takové ty, jenom aby.
12: Taky mám doma pár mušliček z Thajska. Každopádně jedna francouzská turistka to tak nějak vzala ze vrubní. Byla na Sicílii nedovolená. A našli u ní 40 kilogramů písku a celkem dost mušlí. A to si chtěla odvést sebou domů.
11: Proč ten písek? To by
12: no
11: mě
12: to
11: zajímalo.
12: Nevím, to nevím. To jsem se tady na to dívala, snažila jsem se to načíst, ale v tom článku nic takového není. Evidentně to byl prostě nějaký suvenýr z dovolené.
11: Myslíš, že 40 kilogramů písku už skryje tělo mrtvého manžela?
12: Jo. 40 kilo už by mohlo.
11: Jo, jako si říkám, víš, jako jestli třeba to neobsahuje nějakou tu sůl i ten mořský písek, jako že by myslela, že ho to ještě víc rozloží. Nebo to by ho zakonzervovalo, ne?
12: A já si spíš říkám, jestli to nechtěla třeba na nějakou zahradu nebo někde tak, ty už bys pohřbívala manžela, já jsem myslela, že to bude mít třeba, nevím, okolo kytíček, jako
11: vidíš, to mě napadlo, jako proč... proč to dělat jednoduše, když to můžeme dělat složitě a podobně.
12: To bylo, každopádně toho manžela do toho písku mohla rovnou zakopat na té pláži, ne?
11: Já vím, že se dělají takové ty testy, jakoby jestli jsi psychopat nebo ne, ale tak teď jsem asi jako naznačil, kterým směrem bych šel.
12: Myslím, že bys prošel, no. Každopádně na Sardinii je tohle celkem velký problém, takže ten písek jí byl zabaven, bude vrácen na tu pláž, stejně tak jako ty mušle, a teď jí hrozí pokuta od 12 do 72 tisíc korun v přepočtu na naše.
11: To není málo.
12: Není,
11: no. To je trošku prodražená dovolená a přitom, no, tak jako.
12: Za 40 kilo písku to není málo.
11: Ale stejně to každý z nás udělá znovu a zase v různé podobě.
12: No tak dobře, jedna mušlička, ale 40 kilo písku.
11: Říkám, na manžela.
12: Ale ten stavební materiál šel taky nahoru, že vlastně?
11: Já mám pocit, že myslíš, že je jiný písek tady a jiný u moře? Asi jo, ne?
12: No určitě.
11: No tak právě, tak bych to asi na stavební materiál neviděl.
12: Jo, takhle.
11: Aby se ti po 20 letech rozpadl barák a podobně.
12: A v tom ten manžel.

0: Dneska jste nám dopřáli příjemný poslech i příjemné počtení, protože na rádiu Čas nejenom ráno, ale celý den řešíme příjmení, taková ta méně tradičná, někdy úsměvná a podobně. Já se setkala s příjmení jako Meruňková, Melounová, Knedlíková, Kaštánek, Hodinová, Hrnečková, Tupý, Chromý, Dokulil, Krupica, Platil a Zaplatílek. Pozdrav z Budějic.
1: To je hezké. Silvi na Facebooku Rádia Čas píše, v rámci práce jsem řešila e-mail panu Šousta. Místo oslovení v mailu jsem radši napsala dobrý den. Počkej, jak by to? No jo, ale moment, to je češtinářská otázka. Jak je to správně? Dobrý den, pane Šoustale, anebo dobrý den, pane Šoustale?
0: Ne, oslovujeme, voláme vždycky pátý.
1: Takže pane Šoustale.
0: Jo.
1: No, tak
0: jo.
1: Silvi, to jste mohla dát.
0: Vím, že to, pokud se nepletu, jestli nic nezměnilo, mělo by to být oslovujeme, voláme. No. Hmm. A Broňa, Rádio Lení, na střední škole jsem měla spolužačku a ta se jmenovala Beznosková. Posléze se vdala a jmenovala se Ocásková. Třídní profesorka jí říkala, to jste si moc nepolepšila. Tak to se asi musela vdávat, ne? Když chodila ještě do školy během střední.
1: Během střední?
0: No tak proč by jí třídní profesorka říkala, to jste si moc nepolepšila. Možná na nějakém srazu potom, jako tak, po letech, ano.
1: Tak.
0: Já tam vždycky vidím ten příběh kolem toho.
1: Maruška se setkala s příjmením Však ty víš. To je dobré.
0: Se mi líbí.
1: Však ty víš.
0: To je takový ten jakože vlastně ten člověk na sebe všechno práskne sám.
1: No ale
0: ten,
1: je to...
0: ten druhý jakoby. No.
1: Ale si představ to představování, jak se jmenuješ? Radim Však ty víš. To je dobré.
0: No, nebo právě řekneš jenom Však ty víš.
1: Však ty víš. Mm-hmm.
0: To je hezké, to se mi líbí, to cením. No. Takže prosím vás, pište, nahrávejte, protože po deváté se toho ujme kolega Aleš Klubal. Jak sám říká, i on se svým jménem často zapotí, že jo?
1: No já jsem...
0: Protože i kolegové posluchači mu říkají vlastně Škubal a podobně, no.
1: Já jsem ho tak oslovovala, volala na začátku, když jsem zde nastoupila neustále. Škubal.
0: Škubal, no. Už je zvyklý bobek.

0: A na té malbě Aleš říká, že jsou to vlastně ženy v čase, ano. Že to je Lenča a ano. Že to je jo. Eva Rigler, přesně tak.
1: No. Ale super, fan. Jako
2: tak, tak já si ho vezmu jako firemní triko.
1: Mm-hmm. Jo, můžeš, no.
2: No, no paráda.
1: Škoda, že tam není Telka.
0: Ale poznáš, poslouchá si dneska naše vysílání, nebo ne?
1: Ne, vůbec ne dneska. Dneska, jo, stalo se něco, co jsem měl slyšet, ne?
0: Jenom, jestli poznáš, jaké to je zvíře, jenom jestli poznáš zvíře.
2: Dobře, tak jo.
1: Tak tohle to.
0: Mimochodem, nevšímej si těch ploutví, ty tam nemají být, to jenom jako by
1: bylo lepší. Jo, takhle, dobře, jo. Tak za mě to je krtek.
2: Ale taky blízko.
0: No. Není to tak zas daleko.
2: No, je to jezevec.
0: Je to jezevec obojživelník. K tomu je příběh. Pokud chcete vědět víc, tak doporučuji v záznamu třeba i televizi Relax. Nicméně, Ali, ty nemusíš jako povídat ze široka, protože ty si se svým příjmením dnešní téma asi užíváš dost, viď?
1: Určitě mám trable už od dětství. Měl jsem se jmenovat Alan Šklubal. Jo.
0: A to by se ti říkalo líp, ne?
1: Jo, určitě, jasně. No. A nakonec Aleš, potom ještě se zvažovalo Adam, ale ne. Moje sestra byla Eva, takže říkali ne, to by bylo Adam a Eva, přišli z ráje, to by se vám smáli, takže Adam ne, jo, je to Adam, že? Adam Škubal by byl Adam.
2: No. Ale spíš to příjmení neustále ti říkají Škubal, že jo?
1: Škubal, Strouha.
2: Jo!
0: A tvoje paní nosí tvoje příjmení?
1: Ano.
0: A taky si to tak jakože užívá?
1: Užívá si to taky.
2: To je Šklubalová, že?
1: Ano.
2: No tak to je ještě horší než Šklubal.
1: Řeknu to doma.
2: A nějaké zvláštní příjmení, se kterým se setkal třeba v práci nebo při hraní nebo kdekoliv v životě?
1: Člověče, jako těch příjmení je hodně, ale to si člověk nepamatuje, no, já nevím.
2: Tak my tady máme takovou zlatou trojici.
1: Ano, já jsem dělal jednou soutěž, já dělám soutěže v kulturistice a tam je třeba Jebas. Jo, počkej, nezalkni se. Jo.
2: Ale to je náš čtvrtý mušketýr, za toho hlasu.
1: A taky mě říkali, že tam Kateřina Picková, jo?
2: Tak to je v pohodě ještě. Jo,
1: no jasně, ale oni třeba byli ve Španělsku a ti moderátoři, oni to celkem jako, že...
0: Oni
1: jo, Kateřina Píčko.
2: Jo.
1: Jo, takže jo, je to...
0: Naši pomyslnou hitparádu za dnešek zatím uzavírají Kundýsek.
1: Je.
2: Prcín.
0: A to třetí jsme teď zapomněli, že?
2: Tam bylo to Mil. To jsme zapomněli.
0: Mrdlín? Ne. Něco takového to bylo. No v každém případě, ale máš tam toho hodně. Facebook.
1: To není možné.
0: WhatsApp, rádia, čas, ale opravdu jedna perla za druhou. Opravdu.
1: Těším se na to.
0: A děkujeme moc, že jste s námi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Nové Míčině na ulici Hřbitovní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde se tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
10: Rádio Čas.

0: nedostatek vody pociťují třeba zahradkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj podpoří kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
2: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale ekonomické.
0: Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty s nadregionálním a mezinárodním

0: dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. V celém kraji je téměř 670 pěstounských rodin, ve kterých žije přibližně 680 dětí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Svěřenci trenéra Radima Rolíka prohráli v předposledním duelu základní skupiny mistrovství světa s Norskem 1-4. Zkomplikovali si tak situaci v tabulce. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20:20 proti Kanadě. Dnešní den bude jasný až skoro jasný a teploty se budou pohybovat od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
2: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz

0: Rádio Čas je s vámi, ano, už také Aleš Škubal, jsme rádi, že můžeme být dneska vaším parťákem a já jsem tedy před malou chviličkou vyslovil své příjmení, se kterým to také nemám, přiznám se a asi to tušíte, nemám jednoduché. Už jsem byl Strouhal, stále jsem Škubal, tam to vždycky chybí, no to by byl Víče, to by bylo nadlouho. Ano, česká příjmení jsou občas taková, no, jazyková, zoologická zahrada, vedle těch běžných Nováků, Svobodů, existují i příjmení, která zní jako povolání zvířat a věty, nadávky a tak dále a tak dále. V českých matrikách se třeba objevuje, jak jsem se dočetl, skoč do pole, voleníček, brambora, kyselica a tak dále, to dneska ještě provedeme. A takový malý, živý archiv historie, humoru a já bych možná přidal i lidské fantazie. A takže napište, znáte někoho s netradičním, úsměvným příjmením? Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. Tady je ta naše pomyslná matrika a za chviličku to samozřejmě zmapuju a vykřičím do světa. Teď ale hity, které milujete, pojďme na ně, ať je dneska fajn, sluníčko k tomu, není co řešit.
1: Hity, které milujete.

0: příjmení kolem nás a tahle jména se doopravdy objevují v českých matrikách, tak opět jsem to měl před sebou a je tady třeba Přines domů, Rád se toulal a dokonce i Showstal. Tak a teď vy s úsměvem příjmení kolem vás, WhatsApp, Facebook, já to vezmu z WhatsAppu a Broňa tady píše, na střední škole jsem měla spolužačku, ta se jmenovala Beznosková, posléze se vdala a jmenovala se Ocásková. No, třídní profesorka jí říkala, moc si holka nepolepšila. Možná jeden s úsměvem ode mě, a tak to bylo na soutěži kulturistů, jak jsem se tedy při jedné soutěži doslechl, když se ty jména trošku komolí, tak říkali kamaráde, to něco proti Španělská, kde moderátor zval na pódium závodníka, českého závodníka a vyvolával váka kváka. Když to váka kváka zaznělo po desáté, tak se zvedl český rozhodčí a ten to opravil a dotyčný se jmenoval Václav Kváča. Tak to už je pech. Máme tady Hanku a Hanka píše, já se setkala s příjmením. Maruňková, Melounová, Knedlíková, Kaštánek, Hodinová, Hrnečková, Tupí, Chromí, Dokulil, Krupica, Platil, Zaplatílek. Hanka z Budějíc nám přeje papapa, tak zdravíme Budějíce. A ještě třeba Radka. Radka píše, můj táta měl známého, který se jmenoval Vítám vás. A když se představoval kolegovi, tak mu řekl Vítám vás a kolega na to, já vás taky. Tak taky asi pech s tímto jménem. Ale každopádně platí, pište Facebook, WhatsApp, rády a čas, já to opět vykřičím do světa. No a neobvyklá jména kolem nás, klidně i příběhy. Za chviličku mám pro vás tip na večerní pořad Energiemi. No a teď samozřejmě hity, které milujete, ať je veselo.
1: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice. Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Rádio Čas.

0: Večery na Rádio Čas jsou zadány pro pořady a dneska konkrétně podcast Energiemi a co v něm. Takže co vlastně znamená dlouhověkost? Jde o počet let nebo o kvalitu prožitků? Jak se s věkem mění naše tělo a psychika? Tak nejen o tom si Eva Rigler bude povídat s lektorkou pohybového minimalismu a pangyogy Vladimírou Rychlík. Buďte u toho s námi, tohle určitě bude zajímavé. Já za chviličku pro vás budu mít tipy, kam vyrazit za zábavou a douší, tak to je úplně jasné. Dál hrajeme hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude krásně slunečné.

je čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hádlí výjdu. Rádio Čas je s vámi, kdyby mělo mít dnešní sluníčko vysvědčení, tak za žlutou barvu jednička, za paprsky jednička, za teplotu jednička, prostě s vyznamenáním. A tohle počasí slibuje i víkend, takže kam vyrazit?
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tady to vaše děti určitě bude báječně bavit, protože tuto sobotu den dětí v ostravském areálu Skalka. Tady 2 hodiny plné zábavy, skvělý program hry, prostě aktivní odpoledne, které bude bavit úplně všechny, jak děti, tak i dospěláky. Tak jako jedinečná vesmírná show v podobě raketoplánu Space Bus, ta zavítala tento týden do Moravskoslezského kraje. Akce je pod záštitou hejtmana Josefa Bělici a senátora Ladislava Václavce a vezme školáky z několika měst na desítky minut virtuálně do vesmíru. 18 metrů dlouhý raketoplán parkuje na hlavním náměstí v Krnově. Tuhle zajímavost si rozhodně nenechte ujít. A ještě jeden tip, a to je Slezská Fest 2026. Celodenní multižánrový festival na Slezsko-Ostravském hradě s hvězdami, koncerty, programem pro děti a bohatými workshopy. Akce je tuto sobotu a zahrají Pokáč, Selza, Queenie, Lunetic, Turbo, Hodiny a další. Tady vás to bude skvěle bavit. Ale teď zpátky za muzikou, s Rádiem Čas, samozřejmě hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
12: Autohruška.
11: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
14: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
15: www.podpovrchem.com.
14: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
16: Tím směrem

0: Jak ze startu týdne nastartovat po ránu tělo? Existuje vychytávka, docela levná, a recept ode mě za chvilečku. Jinak platí naše debata, netradiční jména kolem nás. Takže pište, za chvilečku to opět vykřičím do světa. Od Aleše Škloubala vydařené dopoledne a teď už s Kristýnou Kubánkovou na rádiu Časty. Nejnovější zprávy a bude 10.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
3: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Jihlavská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Prostějov z ulice Okružní. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Garáže rychle zdražují, Bruntál má novou zubní pohotovost, Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se tak luxusem. Razantně rostou také ceny pronájmu. Podle odborníků je důvodem rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Lidé také garáže využívají čím dál častěji nejen pro parkování. Bruntále otevřeli nové prostory zubní pohotovosti v areálu nemocnice. Pacientům bude sloužit o víkendech a svátcích. Ambulance má zlepšit dostupnost akutní stomatologické péče v regionu a do budoucna se počítá i s rozšířením provozu. Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Radnice obyvatelům už představila revitalizaci náměstí 28. října. Více podrobností dodává starosta Marian Ležák.
7: Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadně je také ekologická stránka projektu, kde je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci.
6: Rádio Čas, sport.
4: Do grandslamového turnaje Roland Garros nestoupí zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou ve francouzské metropoli Linda Nosková, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Linda Fruvertová a také Vít Kopřiva. Dnes očekáváme jasno až skoro jasno a teploty se budou pohybovat od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
8: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
10: Milan, myslíš?
9: Ano, Milan.
10: No, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jako, ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží a blíží.
9: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
10: Pokračuj.
11: Holka, nevzala si něco?
9: Možná Milan a my ostatní, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
6: Rádio Čas.
12: Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Za okny takzvaná nabíječka energie, já k tomu přidám hity, které milujete. To bude takový, no, úterní životabodič. No a baví samozřejmě i naše téma, úsměvná, netradiční jména. Za chviličku opět otevírám tu pomyslnou matriční knihu na našem Facebooku a WhatsAppu a nebude chybět ani recept na jednoduchý a levný takzvaný nakopávač energie pro naše tělo. No a ke všemu, co budete dělat, nebo právě teď děláte hity, které milujete. Je s vámi Aleš Šklobal, takže vyvoněné úterní dopoledne s časem buďte s námi.

0: Netradiční a úsměvná jména kolem nás a tak jedna zajímavost, nejčastější české příjmení. Je to Novák, Nováková. Jak jsem se dočetl, tak Novák původně znamenal nový člověk v obci, tedy přistěhovalec. Takže nejběžnější české příjmení vlastně znamená ten nový. Tak ale co píšete vy a píše Jura Sega, píše, v Brně byla skvělá cestovní kancelář, zabloudil a kousek. A hned vedle bylo nožiství. Josef Tupý. No a tchýně jednou jednala se dvojicí policajtů a ti se jmenovali Chytrý a Věrný. Dan píše, znal jsem Vietnamku a její jméno se četlo Pfuj. Radka, sluníčkové dopoledne do rádia Čas, připojím se k vašemu téma. V učení to byl spolužák a jmenoval se Styk. V práci kolega Jebavý. Ale teď ten nejlepší příběh. Sousedy máme a jmenujou se Mrtví. Takové to nejpodivnější bylo, když mi sousedka ukázala fotku z porodnice, jak děti mají na postýlce cedulky se jménem, datem, váhu a tak dále. A tam bylo napsáno Mrtvá Simonka. Tak to nevymyslíš. Já bych to ještě viděl na hlasovku od vás a je s námi Karel, takže já přeju hezké dopoledne. Co to bylo u vás?
1: Dobré ráno, zdravím vás z Brna. Já, když jsem s přítelkyní jsme chodívali do kina, tak jsem si nechal rezervovat lístky vždycky na jméno Cibor Hnětokul a schválně si mi to nechával pak vyzvedávat. Vůbec jí do toho nechtěhol. Takže za mě Hnětokul nejlepší příjmení.
0: Tak to je takové to, jak už jsem říkal, to prostě nevymyslíš. Netradiční úsměvná jména kolem nás Facebook, WhatsApp a klidně přidejte jich hlasovku 776612800. Já za chviličku pro vás budu mít opakovačku. Víš, nevíš, samozřejmě s Lenkou a Ráďou. No a dál to budou hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Riger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
2: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
6: V roce 1876 zemřel spisovatel, historik a politik František Palacký. Na které bankovce máme jeho portrét?
7: Tisícovka. Tisícovka.
6: To? Ano. U nás je velmi populární muzikál Drákula. Ten se hraje už více než 30 let. A kdo je autorem hudby k tomuto muzikálu?
8: Karel Svoboda.
6: V roce 1916 proběhla premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Ta ale taky vznikla podle knižního románu. Kdo je jejím autorem?
7: Čapek. Gabriela Prazjová. Gabriela Prazjová.
6: Čapek? Opravdu Čapek?
8: Ne, to mě tak
6: tady... V roce 1916.
8: Tady jsem se tak uřekla. Ráďa pohrdá.
7: Nepohrdá, ale Ráďa by mohl něco prozradit a neprozradí, pokračuje.
8: Řekni to.
6: Tak to řekni. Teď už to musíš.
8: Ale já vím.
7: Ne.
8: Jo,
7: ne.
8: Já už ne. Vím.
6: No.
8: Já to vím.
7: Leni, ne. Tak počkej, teď se poznáš, jestli kolegyně nebo. Já jsem si chystal před pár dny. Víš, nevíš?
6: Na dnešní den.
7: Na středu. Ale hledal jsem středu a měl jsem napsáno 26. května. Náhodou jsem měl stejnou otázku, jako zdala teď.
6: Ráďo, ale to je podvod.
7: Jenom tohleto.
6: Ale tak tohle je podvod. Tak za to si dej velké turdum-dum.
8: A mě jste chtěli linčovat za Čapka.
7: Stinko.
6: No tak jako Čapek byl docela ustřel, ale...
8: To bylo náročné, víš, nevíš.
7: Hezký
6: no.
7: den všem.
6: No, vám taky teda.
9: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
10: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
11: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
12: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
11: A maminka se mnou.
12: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
13: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
14: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete a non-stop, ano, jsme Rádio Čas. Já za chviličku povím o jednom života budiči pro naše tělo a potřebnou energii. Nic to nestojí, zabírá. Co to je, tak si zkuste tipnout. No a další života budič. Počasí, sluníčko, modrá obloha. Jak bude?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude krásně slunečné.

0: Film Pupendo snad viděl každý z nás a tady padla, no více hlášek, ale taková jedna hodně originální. Po ránu, mokrý hadr na tlamu. Takhle to zní v originálu.
1: Po ránu, mokrý hadr na tlamu.
0: A už ji dostal. Takže tato věta sice dokáže rozesmát, ale nicméně to asi nebude to pravé ořechové, jak dosáhnout po ránu toho kýženého vzhledu. No a tak vyzkoušejte citron v tekuté podobě.

0: Má skvělé účinky na zdraví, včetně toho omlazujícího efektu, protože C-čko v něm podporuje produkci kolagenu v pleti, udržuje ji, řekněme, zářivou. A pokud citronovou šťávu vypijeme tady hned po ránu, tak se nám zrychlí metabolismus, sníží se hladina toho nezdravého cholesterolu v krvi, no a čistí játra a podpoří trávení. Zase na druhé straně asi zuby nám za citron nepoděkují, ale tady potom stačí po konzumaci vypláchnout ústa čistou vodou a je to v cajku. Ale ať tak nebo tak, stejně za mě ten ranní vyprošťovák je asi to nejlepší kafe. No a muzika z rádia často je úplně jasné, hity, které milujete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
8: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
9: Rádio Čas.

Když se řekne 11. hodina, tak musím dodat obědovka Rádia Čas. Za chviličku volám a nesu pizzu do vaší firmy. Tedy pokud budete na telefonu, to je podstatné. Od Aleše Škloubala pohodové úterý a k tomu sluníčko za okny se budou náramně hodin, nebo chcete-li pasovat, budou ty hity, které milujete, ať jsou stále kolem vás. No a přidáme k tomu i nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11, jsme Rádio Čas.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Jihlavská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Prostějov z ulice Okružní. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko trápí sucho. Bohumín spustil oficiální WhatsApp kanál. Uherské Hradiště zrekonstruuje další sportoviště. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Česko trápí sucho. Nedostatek vody pociťují třeba zahradkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Podle odborníků navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet.
2: Morava aktuálně.
0: Bohumín spustil oficiální WhatsApp kanál pro rychlé zasílání důležitých zpráv obyvatelům. Novinka poslouží hlavně k oznamování krizových situací, dopravních omezení a radničních hlášení. Řekla nám to mluvčí města Jana Končítková.
3: V posledních povodních se nám potvrdilo, jak důležité je mít k dispozici co nejvíce způsobů, kterými dostáváme důležité informace okamžitě k lidem. Nový komunikační nástroj prostřednictvím WhatsAppu nám může výrazně pomoci právě také v krizových situacích. Určitě s ním nechceme suplovat funkci městského webu nebo sociálních sítí, měl by spíše fungovat jako rychlý a stručný poslíček zásadních zpráv.
0: Odběratelé zůstávají v anonymitě, jejich čísla ani údaje ostatní neuvidí. Uherské Hradiště zrekonstruuje další sportoviště. Tentokrát se dočká opravy hřiště v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce zahrnují především kompletní výměnu povrchu. Hotovo by mohlo být do poloviny července.
2: Rádio Čas, sport.
0: Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Dnešní den bude jasný až skoro jasný a teploty se budou pohybovat od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
5: Milan, myslíš?
4: Ano, Milan.
5: Jo, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z močálu se blíží.

0: blíží.
1: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
0: Pokračuj.
2: Holka, nevzala si něco?
1: Možná Milan a my ostatní každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Kolik obědů už odešlo z obědovky Rádia Čas, kolik chutí jsme potěšili, kolik z vás ochutnalo pizzu z obědovky, tak dnes k tomu přidám už za chviličku další firmu a další voňavou výzvu. Ano, za chviličku volám a nesu obědy z Rádia Čas. No a šmakovat to bude i Vězte s rozumem ze Vau Rigler, protože dneska to bude na téma mozzarella. Ano, víme dobře, jeden z nejlepších italských sírů. Na to si počkejte, už dopředu dobrou chuť a teď hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Mozzarella, jeden z nejznámějších italských sýrů. Ve Středomoří se používá už od středověku a údajně vznikl úplnou, ale úplnou náhodou. Evidentně teda šťastnou náhodou, protože tahle gurmánská lahůdka je plná vápníku, proteinu a hlavně té jemné italské chuti. Legenda praví, že ve středověké Neapoli jeden italský sýrař zakopl a čerstvý sýrový tvaroh se mu čirou náhodou překlopil do hrnce s vařící vodou. A ve vodě se pak tvaroh proměnil v sýr. Původně se mozzarella začala vyrábět z mléka buvolů a dneska se při výrobě jednoho kusu kvalitní mozzarelly zpracuje více než litr kravského mléka. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s touhle kurmánskou záležitostí vy. Máte ji rádi?
2: Ano, mozzarellu mám ráda a dělám si salát třeba s tuňákem a s mozzarellou a moc mi to chutná.
3: Mozzarella je podle mě jeden z nejlepších sýrů a nejenom na pizzu, ale třeba čerstvý s rajčatama, s olivovým olejem, s pepřem a se solí.
4: Tak mozzarellu mám hodně ráda, často si ji kupuju v obchodě, dávám si často s rajčatem a bazalkou a je to super snídaně pro mě.
5: Tak já mozzarellu miluju, protože je to součástí italské kuchyně a mimo to, že má hodně proteinu, tak si třeba dávám s bazalkou, anebo na pizze, taky super.
1: Pizza, bazalka, olivový olej, prostě perfektní kombinace. Ale mozzarella je skvělým a univerzálním sýrem, který můžete použít téměř kamkoliv. A když už mozzarellu použijeme, tak se můžeme těšit na přísun vápníku, vitamínu skupiny B a taky na pořádnou nálož bílkovin. A ty ve svém jídelníčku rozhodně chceme.
0: Tak teď už to víte.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
10: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tady to vaše děti určitě bude báječně bavit, protože tuto sobotu den dětí v ostravském areálu Skalka. Tady 2 hodiny plné zábavy, skvělý program, hry, prostě aktivní odpoledne, které bude bavit úplně všechny, jak děti, tak i dospěláky. Tak jako jedinečná vesmírná show v podobě raketoplánu Space Bus, ta zavítala tento týden do Moravskoslezského kraje. Akce je pod záštitou hejtmana Josefa Bělici a senátora Ladislava Václavce a vezme školáky z několika měst na desítky minut virtuálně do vesmíru. 18 metrů dlouhý raketoplán parkuje na hlavním náměstí v Krnově. Tuhle zajímavost si rozhodně nenechte ujít. A ještě jeden tip, a to je Slezka Fest 2026. Celodenní multižánrový festival na Slezsko-Ostravském hradě s hvězdami, koncerty, programem pro děti a bohatými workshopy. Akce je tuto sobotu a zahrají Pokáč, Selza, Queenie, Lunetic, Turbo, Hodiny a další. Tady vás to bude skvěle bavit. Ale teď zpátky za muzikou, s Rádiem Čas, samozřejmě hity, které milujete, zůstaňte s námi.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude krásně slunečné.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Já tomu říkám, že to jsou nejvonavější minuty na Rádiu Čas, to je naše obědovka, obědovka Rádia Čas, kde máme pizzu a to pizzu vždycky rádi doručíme do vaší firmy. Takže i dneska budu pokoušet ten chuťový osud a na druhé straně by měla být za svou firmu Klára. Takže já to vyzkouším, včera nám to nedopadlo, ano, pondělí, já vždycky říkám fofry, že se nemusíte dovolat, ale tak to zkusíme, dneska je úterý, dneska třeba bude větší klid a budu mít štěstí, že se dovolám. Takže už mám před sebou telefonní číslo a jdu to vyzkoušet. Tak a máme to 6, 4, 0, 9 a 9, 8 a 6. Jsem zvědav, možná už nás Klára teďka vyhlíží jakoby z těch otevřených dveří své firmy a už se těší, že doručíme pizzu. Já samozřejmě se přesvědčím, jestli ve firmě, a nebudu jmenovat, hraje Rádio Čas. Takže by také ne, já ještě chviličku počkám, přece jenom než člověk dojde, že jo, k telefonu a těch povinností ve firmě může být třeba zákazník, já nevím, něco řešíme a tak dál a tak dál. Tak já ještě chviličku Haló? Dobrý den, Aleši Šklubale, Rádio Čas, obědovka. Klára, že jo, jste říkala?
2: Ano.
1: Kláro, já vás zdravím, je to dobře, že jste to vzala, protože my neseme obědy a neseme vonavou pizzu. Jak to, že vám to tak dlouho trvalo?
2: Protože jsem měla služební telefon na druhém telefonu.
1: Jo, takhle, super.
2: Ale mám vás spuštěného tady.
1: Jo, dobře, to je jedna z otázek, která teď padne, abyste mě dala důkaz, že posloucháte Rádio Čas, takže schválně, co jste dneska u nás slyšela?
2: Jo, já se přiznám, že poslouchám hlavně hudbu.
1: No, tak třeba z hudby. Cokoliv, dneska, včera, předevčírem.
2: Poslouchám vás na cestě do práce. Mm-hmm. A zrovna včera jsem mi to řešila s manželem. Co se řešilo? Předčerejškem, jména dětí. A kolik dětí bylo? Mhm. Jo, řešili jsme dvojčatka a jak lidi oceňujou, když mají děti i v pozdějším věku.
1: Dobře, já vám to uznám. Kláro, já vám to uznám. Ještě bych se zeptal na dnešní téma a my se ptáme, jestli třeba vy ve firmě máte nějaké neobvyklé jméno. Jméno, se kterým jsou trable, které se špatně vyslovuje, anebo v něm děláte často chybu. Je tam u vás někdo takový?
2: Mám kolegyně, já nevím, jestli můžu říct příjmení.
1: Můžete?
2: Karara.
1: Jak jste říkal?
2: Karara. Ještě psáno s C a dvěma R.
1: Aha, takže asi ne, Češka?
2: Je to Češka, je to Češka.
1: Tak to je krásné. Klidně mrkněte na naše debatu, můžete na WhatsAppu, Rádia Čas, nebo na Facebooku, prostě tam je těch jmén a takových, že byste řekla, že prostě nemůžou existovat. Dobře, ať to nezamluvím. Kláro, já mám pro vás pizzu, posílám poukaz do vaší firmy, mám vaši mailovou adresu,
2: perfektní.
1: Takže za chviličku dorazí. Já přeju dobrou chuť, mějte se krásně a užijte si to.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou. Díky. A díky, že nás ladíte.
2: No, díky.
1: Naslyšenou.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Pouze v Money Credit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
9: Autohruška.
8: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
11: Vždyť jich znám tuny moderních slečen za 4 rumy. Byl bych jim vděčen.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
12: To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
14: Hity, které milujete. Čas.

0: Pomaličku se blíží 12. hodina, to znamená, že se mnou už ve studiu také Mirek Rešel, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Ale já jsem to schválně řekl takhle a ty víš asi proč, protože dneska se ptáme, jestli máme problém se svým jménem, jestli ho někdy komolí někdo a tak dále a tak dále.
1: Já mám rád své jméno, já jsem rád za to, jak se jmenuju. Občas Rešlo, říkají mi třeba Rešel, nebo neví, jak to napsat, ale většinou s tím problém nemám. Měl jsem spíš problém ze začátku se svým křestním jménem, že se mi nelíbilo tom Mirek moc. Není to už úplně tradiční, nebo je to tradiční, ale moc se to už nenosí, že jo, teďka neznám moc Mirku vlastně ve své.
0: Za to můžeme poděkovat svým rodičům, jo, to si nevybereme.
1: Ale teď už jsem rád zpětně, protože jsou jména, které má každý druhý, třeba Tomášů a nic proti ním, těch znám jako neskutečnou spoustu. Takže takhle tak, no a pokud jsou nějaké netradiční jména, tak mám kamaráda, který se jmenuje Nejs chleba. Jo, tak to je takové.
0: Přijde ještě, my jsme slyšeli i něco jiného.
1: Jo, můžu takhle do eteru, no dobře, tak doufám, že neposlouchá.
0: Se vypnou mikrofony.
1: No jako klidně, měl jsem spolužáka na vysoké, který se jmenoval Kokotek. Tak asi měl těžké dětství, chlapec.
0: A já si pamatuju, to byla Karviná, když jsem tam hrál v klubu a za mnou chodil takový fanda, fakt jako doopravdy, a on se jmenoval Rostě Kokot. Jo, doopravdy, jo. Takže...
1: No, tak buďme rádi za naše jména, za naše příjmení.
0: Takže dál už, Majky, je tady 12. hodina, nejnovější zprávy z Rádia Čas, pojďme na ně a zůstaňte s námi i z hity, které milujete.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
6: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov, tvoří se kolony ve Vítkovicích. Dále jsou problémy taky na trase Vyškov-Olomouc, na dálnici tady probíhají práce údržby, jinak jezdíme bez větších komplikací.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: V červnu už se ochladí a bude i víc pršet. Kempy už se chystají na letní sezónu. Fotbalisté Baníku budou dnes v boji o záchranu hrát s Táborskem. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Výrazně suché počasí už brzy skončí, taky se mírně ochladí. Novou předpověď zveřejnili meteorologové. Podle televize LTV Plus bude nejchladnější druhý červnový týden. Přes den namíříme na nejvíc.

0: 20 stupňů. Časté budou i přeháníky.
1: Morava aktuálně.
0: Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezónu vylepšení pro hosty. Rozšiřují například prostory pro karavany. Novinky mají i koupaliště. Výrazně modernizovaná plovárna se po roční rekonstrukci otevře v Novém Jičíně. Rožnov pod Radoštěm podpoří budoucí prvňáčky. V rámci takzvaného pastelkovného přispějí rodinám 1000 korun. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Adela Kousalová.
2: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na školní pomůcky, aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby nebo družinu. Chceme proto rodičům alespoň částečně pomoci v období, kdy jsou rodinné rozpočty více zatížené. Předpokládáme, že příspěvku využije přibližně 180 rodin a v rozpočtu máme připravené i finanční prostředky i s případnou rezervou při vyšším počtu prvňáčků.
0: Příspěvek bude možné získat pro děti nastupující do prvních tříd 5 základních škol zřizovaných městem.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Dnes na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Dnešní utkání začne v 18 hodin. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude jasná až skoro jasná, místy nás čekají přeháníky, objevit se můžou i bouřky a naměříme až 30 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
5: Milan, myslíš?
4: Ano, Milan.
5: No, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží a blíží.
4: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
5: Pokračuj.
6: Holka, nevzala si něco?
4: Možná Milan a my ostatní, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
7: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Hity, které milujete.

Krásné úterní odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli. Zdravím já, Mirek Rešl, no a se mnou samozřejmě další hity, které milujete. Festivalová sezóna už je za dveřmi a my se podíváme na festivaly, které nás letos čekají a co nabídnou. No a budeme se věnovat také dnešnímu tématu. Ptáme se, jestli znáte někoho s nevšedním příjmením, a musím říct, že teď jsem začal pročítat komentáře na našem Facebooku a WhatsAppu a docela se bavím. Tak mrkneme i na tohle, teď už posílám muziku.

0: Společnost Tři úterku vám dělá Rádio Čas a festivalová sezona už je za rohem. Už za měsíc a pár dní k tomu odstartuje třeba festival elektronické muziky Beats for Love, na kterém se v letošním ročníku objeví více než 550 umělců z celého světa. Pokud byste měli v plánu 1. až 4. července vyrazit, tak se můžete těšit třeba na Calvina Harrise, Marshmallow anebo Alesu a mnoho, mnoho dalších. No a odstartuje také festival Colors of Ostrava a i tady letos nabídnou luxusní line-up, zde se představí třeba 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, Tomora a mnoho, mnoho dalších. Tak pokud máte plány, už bych nečekal, objednával bych lístky, no a já posílám další muziku, jsme Rádio Čas.
1: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
2: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
3: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznat. Čeká na vás 10 bazénů, toboganová veža a športové ihriska. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačních programů a ubytování priamo v areáli. Kemping, penzion a hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Těšíme se na vás. www.thermalpark.sk.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Čas. Radio Čas.

0: Ještě stále doba obědu a s naším rádiem můžete obědvat úplně zdarma. A to vy i vaši kolegové v práci, stačí se zaregistrovat do obědovky na našem webu czradio.cz. No a každý všední den od pondělí do pátku mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal vybere někoho z vás, kdo jste se registrovali, zavolá vám. No a pokud prokážete, že u vás v práci posloucháte naše rádio, tak máte spousta pic pro vás a vaše kolegy zdarma. Tak držím palce, ať to vyjde, dneska to vyšlo, dnes jsme nadělovali a věřím, že i po zbytek týdne bude. Pojďme se teď podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude krásně slunečno a provázet nás budou vysoké teploty. Většinou čekáme jasno až skoro jasno s teplotami od 26 do 29 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 22 stupňů Celsia.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Život je krásný, je na konci světa. Ve Sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla takhle. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříme se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Držíte vlny, Rádia Čas, my jsme za to rádi a dneska řešíme takové docela vtipné téma. Ptáme se, jestli znáte někoho s nevšedním příjmením, popřípadě jestli sami nějaké takové máte. Na Facebooku je spousta zpráv, které stát do éteru rádia nemůžu ani pustit. Každopádně pojďme se na něco, co je ještě docela v pohodě podívat. Napsala třeba Dana. Když si se jedna kolegyně jmenovala Umrdlá a tehdy můj šéf prohlásil, že takové jméno by se na úřední listině nemělo objevit, že to vypadá, jako bychom se dělali z ostatních legraci. Napsala také Zdeňka a to by mě zajímalo, jestli je opravdu pravda, protože je to dobrá náhoda. Vychovatelka Šoustalová, zubařka Kousalová a gynekolog Žalud. Tak dejte vědět i vy ostatní, jestli někoho takového znáte, popřípadě jestli máte nějakou historku. Využít můžete Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
7: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
8: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
9: Rádio Čas.

potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Kolony se tvoří ve směru do centra města před Jirskou osadou. Vážná nehoda se řeší u obce Tišnov na Brněnsku na výjezdu na Černou horu. Tady osobní auto narazilo do stromu a nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Tučkově.
1: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Odboráři chystají na pondělí jednodenní stávku. V Třebovicích se veřejnosti otevřela opravená tělocvična. Hokejisty čeká dnes utkání s Kanadou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Odboráři chystají stávku. Jednodenní protest vyhlásili na pondělí 1. června. Nesedí jim totiž změny ve státní správě a rušení odborných týmů. Jejich kroky podporují taky další odborníci ze státní správy.
2: Morava aktuálně.
0: Tělocvična v ostravských Třebovicích znovu ožívá. Po několika leté rekonstrukci se totiž otevřela veřejnosti. Více nám k tomu už řekl Petr Havránek z tiskového oddělení ostravského magistrátu.
3: Tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou například fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit taky jako prostor pro komunitní život v městské části a pořádání kulturních akcí.
0: Náklady na opravu byly téměř 6 milionů korun. Olomoucká fakultní nemocnice zmodernizovala rehabilitační oddělení. Moderní přístroje pomůžou hlavně pacientům po mozkové mrtvici nebo vážných úrazech. Z rehabilitací tu teď pomáhá i virtuální realita.
2: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rolíka od 20 hodin a 20 minut. Tak zítra se u nás na Moravě a ve Slezsku můžeme těšit na sluníčko. Obloha by podle předpovědi celý den měla být jasná až skoro jasná. Ojediněle slabě sprchne a objevit se můžou i bouřky z tepla. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
5: Milan, myslíš?
4: Ano, Milan.
5: Jo. On se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z močálu se blíží a blíží.
4: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
5: Pokračuj.
6: Holka, nevzala si něco?
4: Možná Milan a my ostatní, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rád.

0: Úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem. Za chviličku vyrazíme do světa sportu, podíváme se na hokej a mrkneme se i na včerejší utkání. No a podíváme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Jako první tady mám pro vás pozvánku na box, a to do Havířova, do sportovní haly Slavie. Od zítřka až do 30. května tam bude probíhat mistrovství České republiky mužů a žen v boxu. Tak pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat. Pojďme teď na hokej.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s Rádiem Čas.
1: No, co si budeme, včera to nebyla žádná sláva, ke slávě to mělo hodně, hodně daleko. No, prohráli jsme 4-1, což znamená, že nám to moc nepomohlo do čtvrtfinále. S největší pravděpodobností budeme hrát se Švýcarskem nebo s Finskem, pravděpodobněji tedy s Finskem. Dneska je jedno další důležité, těžké, náročné utkání ve 20 hodin 20 minut Česko-Kanada, tak jsem zvědav, jak to bude vypadat. Každopádně ve čtvrtfinále i Švýcarsko, i Finsko má aktuálně za sebou 6 zápasů a všech 6 výher. Tak uvidíme, jak budou kluci pokračovat dál. Každopádně nezapomeňte fandit.
0: Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz. Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Well,

0: Tý květnový den, posloucháte Rádio Čas. Svátek dneska slaví Filip, takže i všem Filipům všechno nejlepší. A dneska řešíme nejména, ale příjmení. Ptáme se, jestli znáte někoho s nevšedním příjmením, tak dejte vědět na Facebook nebo na WhatsApp. Určitě na to ještě mnohokrát přijde řeč. Teď se ale pojďme podívat do našeho ranního pořadu, protože i dnes probíhalo Víš, nevíš. Tak kolik byste toho věděli vy?
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1876 zemřel spisovatel, historik a politik František Palacký. Na které bankovce máme jeho portrét?
4: Tisícovka. Tisícovka.
3: Ano. U nás je velmi populární muzikál Drákula. Ten se hraje už více než 30 let. A kdo je autorem hudby k tomuto muzikálu?
5: Karel Svoboda.
3: No, krása. V roce 1916 proběhla premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Ta ale taky vznikla podle knižního románu. Kdo je jejím autorem?
4: Čapek. Gabriela Prazilová. Gabriela Prajzo.
3: Čapek? Opravdu Čapek?
5: Ne, to mě tak
3: tady... V roce 1916.
5: Tady jsem se tak uřekla. Ráďa pohrdá.
4: Nepohrdá, ale Ráďa by mohl něco prozradit a neprozradí, pokračuje.
5: Řekni to.
3: Tak to řekni. Teď už to musí.
0: Ne.
5: Jo,
0: ne.
5: Já už ne. Vím.
3: No.
5: Já to vím.
4: Leni, ne. Tak počkej, teď se poznáš, jestli kolegyně nebo. Já jsem si chystal před pár dny. Víš, nevíš.
3: Na dnešní den.
4: Na středu. Ale hledal jsem středu a měl jsem napsáno 26. května. Náhodou jsem měl stejnou otázku, jako zdala teď.
3: Ráďo, ale to je podvod.
0: Jenom tohleto.
3: Ale tak tohle je podvod. Tak za to si dej velké tur-dum-dum.
5: A mě jste chtěli linčovat za Čapka.
4: Tinko.
3: No tak jako Čapek byl docela ustřel, ale...
5: To bylo náročné, víš, nevíš.
4: Hezký den všem.
5: No, vám
3: taky teda.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Taky ve středu nás čeká prosluněná obloha a teploty nám ještě o něco poskočí.

0: V úterý odpoledne držíte vlny Rádia Čas. A já tady mám pro vás pozvánku na náš mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Tak jako každý rok i letos pořádáme tuto velkolepou akci a potkáme se 21. listopadu v Ostravar aréně a letos se tam objeví skupina Europe. Připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a právě náš mega koncert je jediné místo v České republice, kde se v rámci jejího turné objeví. A jak je zvykem na našich mega koncertech, tak tam nebudou sami David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni se představí a hlavně tam bude celý tým Rádia Čas a vy naši posluchači. Takže pokud ještě nemáte lístky a chcete být součástí této velkolepé akce, doporučuji co nejdříve na našem webu cazradio.cz. No a já se budu těšit, že se potkáme.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě, Doktor Max.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
8: Autohruška.
7: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
11: Rádio Čas.

I krátce před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo už si opět bere Honza, čekají nás informace z dopravy, také zprávy a v těch si řekneme, že nové zaměstnance přijme více než třetina firem. Červená.

0: Držet se teď můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra Ostravy. Tady se tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí v Blansku v ulici Erbenově. Dvě auta bourala taky v Brně v ulici Tučkově. A na Brněnsku si dejte pozor taky na trase Tišnov Černá Hora. Tady osobní auto narazilo do stromu.
1: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nové zaměstnance letos přijme více než třetina firem. Z Dolních Vítkovic se stane vesmírná základna. Basketbalistka Hamzová skončila v týmu Minnesota. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 36% firem. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
2: Morava aktuálně.
0: Ostravské Dolní Vítkovice se promění ve vesmírnou základnu. Do areálu dorazí unikátní 18-metrová mobilní raketa Spacebus, která nabídne nejenom špičkovou virtuální realitu, ale i bohatý program. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici může akce školáky inspirovat i k dalšímu vzdělávání.
3: Já v tom vidím i hlubší význam a třeba to motivovat je k technickému vzdělávání. Motivovat je k tomu, že ta příroda nás něco učí a my, když ji budeme studovat, tak se prostě můžeme dostat dál a to je fajn. Tak dámy a pánové, určitě přijďte se podívat na Spacebus, který bude v pátek a v sobotu v dolní oblasti Vítkovic a určitě se přijďte podívat, podporuje to Rádio Čas.
0: Raketa Spacebus už v pondělí zamířila do Krnova, dnes do Bruntálu, zítra je v Havířově, ve čtvrtek pak v Novém Jičíně. Zlín chystá opravu kulturního centra v části Malenovice, počítá s úpravou hlediště a multifunkčního sálu. Zachovány budou prostory pro městskou policii a zůstane tu i kryt civilní obrany. Práce by mohly začít ke konci roku.
2: Rádio Čas, sport.
0: Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve třech utkáních zůstala na lavičce. Zítřek bude jasný až skoro jasný, ojediněle s přeháňkami a s teplotami do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
5: Milan, myslíš?
4: Ano, Milan.
5: No, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží. Blíží.
4: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
5: Pokračuj.
6: Holka, nevzala si něco?
4: Možná Milan a my ostatní, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úterní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, no a já za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit, pokud nemáte program, rozhodně poslouchejte. A mrkneme se na takový zajímavý výzkum, který se ptal mužů, jestli by jako první děti chtěli chlapečka nebo holčičku. Tak jak to je, to prozradím za chvilku, do té doby můžete tipovat teď už hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a jako první zvu na Česmad Bohemia, transport show v Brně, akce, která je pro milovníky velkých traků a velké dopravní techniky. Proběhne 12. a 13. června na výstavišti v Brně. Celá akce je zdarma. No a kromě nablízkaných traků a nejnovějších busů bude součástí také spousta skvělého jídla, jelikož bude součástí této akce také Burger Festival. Budou tady tahače, autobusy jako třešnička na dortu, dakarský speciál Aleše Lopraj, se legendární jízda traku přímo do centra Brna, spousta workshopů a akce pro celou rodinu. No a protože nás čeká den dětí 1. června, tak tady mám pozvánku do Skalka Family Parku v Ostravě. Tady se den dětí bude slavit už 30. května, tedy v sobotu. No a těšit se můžete na 2 hodiny plné zábavy a pestrý program hry Aktivní odpoledne. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
2: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
3: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na 2. ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci

0: Vaším parťákem mi v tuto chvíli zůstává Rádio Čas a já už jsem naznačil, že se podíváme na výzkum, který zjišťoval, jestli by si muži jako první přáli syna nebo dceru. A nové průzkumy ukazují, že stále více mužů by si jako první přálo dceru. Až 74% chce, aby jejich prvním dítětem byla právě holčička. A já to mám úplně stejně tak, protože já jsem vlastně mladší sourozenec, mám starší sestru, která se o mě celé dětství krásně starala a tak bych si to představil i já. Nevím teda, jak to zařídit, ale jsou nějaké babské rady, to už jsem taky četl. No tak uvidíme. Dejte klidně vědět, pánové, jak to máte vy. WhatsApp Rádia Čas, Facebook 77 66 12 800. No a napište nám také, jestli znáte někoho s nevšedním příjmením, protože to je téma, kterému se dneska věnujeme a věnovat se mu ještě budeme. Teď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky ve středu nás čeká prosluněná obloha a teploty nám ještě o něco poskočí.

0: odpoledne s Rádiem Čas, se mnou s Mirkem Rešlem a s dnešním tématem, kdy se ptáme, jestli znáte někoho s nevšedním příjmením. A na našem Facebooku je spousta zábavy, spousta humoru. Pokud si chcete zlepšit den, rozhodně doporučuju tam zamířit. Pojďme se podívat na nějaké komentáře, co píšete. Alena napsala, moje tkyně za svobodná byla Prcínová a vzala si Kašpara. Napsala také Hanka, já jsem měla ve třídě spolužačky churavá a mrtvá. No, příjmení si nevybereme, co si budeme. Tak dejte vědět i vy ostatní, napište na Facebook, klidně pošlete vaše historky na WhatsApp Rádia Čas a já už posílám další muziku.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: se mnou s Mirkem Rešlem, ale to už jenom pár vteřin, protože po 15. také s Kristinkou Střelcovou. Krásné odpoledne, ahoj.
1: Děkuji za milé uvedení, ahoj Majky, ahoj naši milí posluchači Rádia Čas, zdravím všechny.
0: Pojďme na dnešní téma, znáš někoho s nevšedním příjmením?
1: No člověče, já přemýšlím, ale asi nic extra, co by vybočovalo z řad.
0: Opravdu?
1: Jako někteří naši posluchači, no.
0: To ano, mám přečíst ten komentář, co jsem ti četl teďka.
1: No, tak jo.
0: Tak pojďme do toho.
1: Přátelé, jo. Ale vy se trošičku obrněte, protože je to opravdu silný kalibr.
0: Mám tady komentář z Facebooku. Jsem Marian Jebal a nestydím se za to. Horší je, když se chceme ubytovat s manželkou a dětmi a říkám, dobrý den, já jsem, teď to příjmení, se svojí manželkou a dětmi.
1: No, chudák pan Jebal ten.
0: Příjmení si nevybereš.
1: No tak načiš, já jsem zase říkala tobě, že jsme se evidentně narodili do správných jako rodin s normálním příjmením a díky bohu za to teda.
0: Dejte vědět, vy ostatní Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Teď už Honza, čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do Vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu Vlastivědného muzea.
9: Doprava se aktuálně může komplikovat v centru Ostravy na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra města. Tady se můžou tvořit kolony a zdržíme se v Ostravě taky na Mariánskohorské ulici před centrem města, před Jirskou osadou. I tady si dávejte pozor.
10: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Za dálniční známky si připlácet nebudeme. Zlínský kraj spustí nové linky cyklobusů do Bílých Karpat. Hokejisty čeká dnes utkání s Kanadou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Ceny dálničních známek se příští rok zvyšovat nebudou. Ministerstvo dopravy ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily ale z návrhu vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie.
11: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezský kraj podpoří kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
12: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
9: Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty s nadregionálním a mezinárodním přesahem. Zlínský kraj v červnu spustí nové linky cyklobusů do Bílých Karpat. Autobusy z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, využijí zejména lidé z Uherskohradiska. Doplní dosavadní krajské linky do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů.
11: Rádio Čas Sport.
9: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude celý den jasná až skoro jasná. Místy sprchne, objevit se můžou taky bouřky a teploty budou hodně vysoké. Ty nejvyšší se mají

0: z bažin, jo? Z močálu se blíží a blíží.
1: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
0: Pokračuj.
2: Holka, nevzala si něco?
1: Možná Milan a my ostatní každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

teplota má aktuálně, přátelé, okolo 26 až 29 stupňů. Máme opravdu nádherně, no a musím říct, že opravdu po dlouhých několika letech se teda zatím i Střelcová toho počasí užívá. Byť léto doslova nesnáším. No, ale kdyby bylo takové léto, jako třeba máme dneska po celé letní měsíce, tak to se dá vydržet, protože to ještě není takové to úmorné. A do toho, když navíc pofukuje mírný vánek, tak to příjemně osvěžuje. No nicméně si tady nebudu hrát na odbornici, co se teplotních snášenlivostí týče. Raději se budu věnovat tomu, od čeho tady jsem. A to jste vy, naši posluchači Rádia Čas, se kterými si počas následujících hodin řekneme o nějakých těch novinkách, taky o tom, co se chystá. A pokud vám je vedro a potřebujete osvěžit, tak i od toho tady pro vás budu. Já vždycky totiž říkám, že ty naše hity, které milujete, v zimě pěkně zahřejí a v létě naopak příjemně osvěží. No a ten druhý případ bude aplikován dneska odpoledne. Tak jdem na to, oficiálně startujem odpolední vysílání Rádia Čas s Kiki Střelcovou. Čas.

0: muzice budeme na Rádiu Čas pokračovat už za chviličku. Každopádně dnešek je, přátelé, v pořadí už 146. dnem letoška. No a ve 26. květen slaví svátek Filipové, takže pokud nás teďka nějaký poslouchá, tak milí kluci, pánové, vám přejeme za celou naši partu Rádia Čas všechno nejlepší, pořádně se svůj den užijte. No a co dalšího se váže k tomu dnešnímu datu, tak to už si připomeneme v rámci naší ranní rubriky Víš, nevíš, kdy dneska Kristy Kubánková zpovídala Ráďu s Lenkou. Jak to dopadlo? Poslechněte si sami.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1876 zemřel spisovatel, historik a politik František Palacký. Na které bankovce máme jeho portrét?
4: Tisícovka. Tisícovka.
3: To? Ano. U nás je velmi populární muzikál Drákula. Ten se hraje už více než 30 let. A kdo je autorem hudby k tomuto muzikálu?
5: Karel Svoboda.
3: No, v roce 1916 proběhla premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Ta ale taky vznikla podle knižního románu. Kdo je jejím autorem?
4: Čapek. Gabriela Prazivová. Gabriela Prajzová.
3: Čapek? Opravdu Čapek?
5: Ne, ne, ne, to mě tak...
3: V roce 1916.
5: Tady jsem se tak u to uřekla. Ráďa pohrdá.
4: Nepohrdá, ale Ráďa by mohl něco prozradit a neprozradí, pokračuje.
5: Řekni to.
3: Tak to řekni. Teď už to musíš.
5: Ne, ne, ne, ne. Jo, ne, já už ne. Vím.
3: No.
5: Já to vím.
4: Leni, ne. Tak počkej, teď se poznáš, jestli kolegyně nebo. Já jsem si chystal před pár dny. Víš, nevíš.
3: Na dnešní den.
4: Na středu. Ale hledal jsem středu a měl jsem napsáno 26. května. Náhodou jsem měl stejnou otázku, jako zdala teď.
3: Ráďo, ale to je podvod.
4: Jenom tohleto, jenom tohleto.
3: Ale tak tohle je podvod. A tak za to si dej velké turdumdum.
5: A mě jste chtěli linčovat za Čapka.
4: Tinko.
3: No tak jako Čapek byl docela ustřel, ale...
5: To bylo náročné, víš, nevíš.
4: Hezký
3: no.
4: Den všem.
3: No, vám taky teda.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a

0: Jem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
1: Moravskoslezská nemocnice Krnov hledá biomedicínského inženýra. Nabízí skvělé platové podmínky, spoustu benefitů, práci v přátelském kolektivu a podporu profesního rozvoje. Více najdete v sekci kariéra na webu nemocnicekrnov.cz.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úterní odpoledne máme na rádiu Čas v plném proudu. Svátek slaví Filipové, tak jim přejeme všechno nej i my ze studia. No a protože se toho dneska, přátelé, děje hodně a nevím, jako jestli při úterku vůbec stíháte všechno dění sledovat, tak kdyby ne, tak od toho tady máte nás. My vás o všem důležitém, co by vás mohlo zajímat, informujeme, nebo se aspoň snažíme. No a začneme jednou radostnou informací, která přiletěla z českého showbiznisu během dnešního dopoledne. Ještě předtím nás ale čeká třeba Luna a nyní už vyhlídky počasí na zítřek.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky ve středu nás čeká prosluněná obloha a teploty nám ještě o něco poskočí.

0: čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška. Autohruška. Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: A u českých muzikantů po Terezce Maškové a Marku Lamborovi teď na rádiu Čas ještě zůstaneme, přátelé. Miraj Navrátil, frontman kapely Miraj, se stal dneska otcem. Jeho partnerka Sára Slezáková mu porodila chlapečka, který dostal teda hodně neobvyklé jméno, Jonatán. No, já si hned vzpomněla na pohádku svého dětství, že psa Jonatána z Macha a Šebestové. No ale zpátky k novorozenci. Miraj se s touhle novinkou pochlubil, jak jinak, než na sociálních sítích, kde taky poděkoval nemocničnímu týmu, který se o jeho malého drobečka a partnerku staral. No a svěřil se, že ačkoliv všechno vypadalo, že to bude mít hladký průběh, nastaly u porodu nějaké ty komplikace, no a malý musel jít ven císařem. Oba jsou ale v pořádku a pokud chcete vidět fotky celé rodinky, tak se podívejte na soukromý profil Miraje Navrátila, kde je uvidíte všechny tři pohromadě. A my gratulujeme novopečeným rodičům.
1: Hity, které milujete.

0: Letí to neskutečně na rádiu, čas za chvilku odbije 16. hodina odpolední, konkrétně to bude za minutku a půl, no a pokud zůstanete s námi i po 16., tak vám můžu zaručit opravdu pestrý, bohatý program. Těšit se můžete na sportovní pozvánku, taky se podíváme na jednu další novinku, která bohužel už nebude tak veselá, jako tomu bylo v případě Miraje Navrátila, který se dneska stal otcem, no a taky se podíváme společně na dnešní téma dne. Kiki Strelcová vás zdraví, přeju co nejklidnější úterní odpoledne, no a za chvilku už Honza Gavelčík.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy

0: Aktuálně jsou stále problémy v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Před Jirskou osadou tady se můžeme zdržet a odstavené auto nás může potrápit na výjezdu z Nového Jičína ve směru na Valašské Meziříčí před Hoclavicemi. I tady buďte opatrní.
1: Sponzorem dopravy je aplikace Jinde. Místo, kde si tě tvá vysněná práce najde sama. Více na www.jinde.app.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V červnu už se ochladí a bude i víc pršet. Rožnov podpoří budoucí prvňáčky. Fotbalisté Baníku budou dnes v boji o záchranu hrát s Táborskem. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Výrazně suché počasí už brzy skončí, taky se mírně ochladí. Novou předpověď zveřejnili meteorologové. Podle televize LTV Plus bude nejchladnější druhý červnový týden. Přes den namíříme na nejvýš 20 stupňů, časté budou i přeháňky.
2: Morava aktuál.
0: Dobrovolní hasiči v Ostravě mají nové cisterny. Získali je celkem 4 jednotky, a to v Radvanicích, Koblově, Heřmanicích a Antošovicích. Další 3 jednotky auta dostanou v následujících měsících. Rožnov pod Radoštěm podpoří budoucí prvňáčky. V rámci takzvaného pastelkovného tu přispějí rodinám 1000 korun. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Adela Kousalová.
3: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na školní pomůcky, aktovky, přezůvky, výtvarné potřeby nebo družinu. Chceme proto rodičům alespoň částečně pomoci v období, kdy jsou rodinné rozpočty více zatížené. Předpokládáme, že příspěvku využije přibližně 180 rodin a v rozpočtu máme připravené i finanční prostředky případnou rezervou při vyšším počtu prvňáčků.
0: Příspěvek bude možné získat pro děti nastupující do prvních tříd 5 základních škol zřizovaných městem.
2: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká důležitý zápas o udržení v první lize. Dnes na domácím stadionu přivítají hosty z Táborska. Ti obsadili v tabulce druhé ligy druhé místo a čeká je baráž o nejvyšší soutěž. Dnešní utkání začne v 18 hodin. Taky zítřek bude jasný až skoro jasný, ojediněle může sprchnout a vyskytnout se můžou i bouřky z tepla. Nejvyšší teploty se mají ve středu pohybovat od 27 do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
5: Milan, myslíš?
4: Ano, Milan.
5: No, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží a blíží.
4: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
5: Pokračuj.
6: Holka, nevzala si něco?
4: Možná Milan a my ostatní, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.
8: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

20. května je na rádiu Čas řeč o zajímavých až někdy podivných příjmeních, které jsou doslova pro nositele za trest. Co si budem? No, ale já tady mám teďka takový veselý příspěvek a historku od Nadi. Zdravím, posílám příspěvek dnešnímu téma. Za svobodná jsem se jmenovala Giklhornova. Přičemž, přátelé, se to píše Gickl, jo, Hornova. A čte se to teda bez C. No a k tomu Naděžda. Opravdu snová kombinace. Naši jsou jediní v republice, kdo má toto příjmení. Každý mi říkal, ať si vezmu Nováka nebo Horáka. Vzala jsem si Špačka. Ale to zase máme problémy na jižní Moravě, kde to máme rádi. Hezký den přeje Naďa. Naďo, i vám moc krát děkujeme, nicméně, jak už jste mohla slyšet v předešlých hodinách od mých kolegů, tak byste na tom mohla být mnohem, mnohem hůř.

0: Terního odpoledne už za chvilku, tedy swims, no ale taky se budeme muset pobavit o něčem, co nebude potěšující. Republiku totiž dneska obletěla znepokojivá informace o nedobrém zdravotním stavu jedné z nejlepších a nejoblíbenějších českých hereček, která teď navíc nedávno oslavila úctyhodné půlku latiny. Tak si k tomu řekneme víc už za pár minut, zůstaňte s námi.
1: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programů pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
7: Radio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Taky ve středu nás čeká prosluněná obloha a teploty nám ještě o něco poskočí. Většinou bude jasno až polojasno, ojediněle by se přes den mohly přidat i slabé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 27 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Přátelé, naši milí, Iva Janžurová je v nemocnici. Český herecký klenot, který oslavil přesně před týdnem 85. narozeniny, bohužel leží ve špitále s akutním zápalem plic. Jo, je teda pravda, v těch nejlepších rukou pana profesora Petra Neužila, ale jak všichni víme, tak v tomhletom věku je zápal plic pěkné svinstvo. Janžurka, jak herečce, kolegové a přátelé říkají, už byla teda odvezená do nemocnice ještě před oslavami svých 85. narozenin. To jí odvezla vnučka, no a teď teda byla hospitalizovaná už podruhé. Jela tam rychlou rovnou ze Stavovského divadla a představení audience u královny už bohužel nedohrála. Doufejme tedy, že Iva Janžurová se i z akutního zápalu plic brzy dostane a zase se postaví zpátky na divadelní prkna. Nepřejeme si nic jiného a posíláme spoustu sil. Radio Čas. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
1: To je to tvoje malování. Zámku, malování.
2: I ty, které milujete.
3: Radio Čas.

0: Na Rádiu Čas už budeme za chviličku pokračovat v hitech, které milujete. Těšit se můžete na Lady Gagu ve společnosti Bradleyho Coopera, také kapelu Krištof, anebo Terezku Kernlovou. No ale teďka tady pro vás mám jednu sportovní pozvánku.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Máte rádi box, přátelé? Jak ten ženský, tak ten mužský. Pokud ano, tak máte možnost se jít teďka podívat na zápasy v boxu do Havířova, konkrétně už od zítřka až do soboty, tedy 27. až 30. května, kde se v Havířovské sportovní hale Slavie uskuteční mistrovství České republiky, jak zmiňovaných mužů, tak žen v boxu. Takže pokud fandíte tomuhle zvláštnímu sportu za mě, tak určitě Havířovskou Slavii nezapomeňte navštívit. Ten, abych to vysvětlila, já jsem nikdy nechápala, co v tom jako kdo vidí, když se dva lidi mlátí, jo? Ale někteří na tom prostě ujíždějí, tak jenom ať víte, že i taková možnost je.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
6: Autohruška.
5: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Čas. Rádio Čas.

0: Tereska Kernlová z Diamanty v závěru 16. hodiny a protože za necelou minutku tady máme 5 hodin odpoledne, tak ať nic nezdržuju, předávám slovo Honzovi Gavelčíkovi s čerstvými zprávami, taky pohledem na cesty. Popřeju vám krásné úterní odpoledne ze studia Rádia Čas vás zdraví Kiki Střelcová. No a po 17. se podíváme třeba do kalendáře a taky si řekneme, co se dneska událo.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě

0: Aktuálně jsou problémy v Kroměříži, v ulici Stoličkově, kde boural autobus s osobním autem. Nehoda nás potrápí taky v Blansku, v ulici Erbenově, tady se srazila dvě auta. Vážná nehoda se řeší u obce Veselí nad Moravou na Hodonínsku, na výjezdu na obec Blatnice pod svatým Antonínkem. Bouralo tady nákladní auto s osobním, na místě jsou záchranáři. A záchranáři zasahují taky v Brně, v ulici Odbojařské. Osobní auto tady srazilo cyklistu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nové zaměstnance letos přijme více než třetina firem. V Třebovicích se veřejnosti otevřela opravená tělocvična. Hokejisty čeká dnes utkání s Kanadou. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 36% firem. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
1: Morava aktuálně.
0: Tělocvična v ostravských Třebovicích znovu ožívá. Po několika leté rekonstrukci se totiž otevřela veřejnosti. Více nám k tomu už řekl Petr Havránek z tiskového oddělení ostravského magistrátu.
2: Tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou například fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit taky jako prostor pro komunitní život v městské části a pořádání kulturních akcí.
0: Náklady na opravu byly bezmála 6 milionů korun. V brněnské Líšni vznikne park. Na zavlažování zeleně nebo ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu, zachycenou ze střech okolních domů. Práce by mohly začít ještě letos a skončit mají za 2 roky.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20. hodiny a 20. minuty. A podle meteorologů se taky zítra můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaná. Nebe má být jasné až skoro jasné. Ojediněle může sprchnout, objevit se můžou i bouřky z tepla. A nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 27 do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 17. pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas.
3: Sponzorem počasí je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
5: Milan, myslíš?
4: Ano, Milan.
5: Jo, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží a blíží.
4: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
5: Pokračuj.
6: Holka, nevzala si něco?
4: Možná Milan a my ostatní, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

nejen ve společnosti Rádia Čas, ale taky kapely YouTube jste si mohli vychutnávat a doufám, že stále vychutnáváte úterního odpoledne, které je pravda nejen to odpoledne, ale celý den šťastným dnem pro Mirajana Vrátila, který se, přátelé, dneska stal otcem a jeho partnerka mu porodila synka Jonatána. Tak gratulujeme. No, kdo ovšem veselé chvíle úplně nezažívá, je herečka Iva Janžurová, která v minulém týdnu, přesně vlastně před týdnem, v úterý, oslavila 85. narozeniny, ale teďka leží s akutním zápalem plic ve špitále. Tak držíme palce, ať všechno brzy dobře dopadne. No a my už budeme pokračovat v dalších hitech, které milujete. Chystají se Queen, Chinasky, taky Alphaville a spousta dalších. No a za okamžik se podíváme na nějaké ty fajn akce, které se chystají na nadcházející dny. Radio Jazz.

0: se bavit.
1: Brzy nás čeká oslava všech dětí. Dětský den, který připadá na 1. června. No ale jak víte, tak tento den připadá zrovna na pondělí, čili se slavit už bude tento nadcházející víkend, který je zároveň posledním květnovým. No a na spoustě místech proběhnou akce ku příležitosti Dne dětí a jedna z nich se bude konat taky v Ostravské Skalce, tedy 30. května. No a na děti tam čekají 2 hodiny plné pestrého programu, zábavy, kdy se tam vyřádí, vyskáčou a chybět pochopitelně nebudou ani hry. Takže pokud chcete svoje ratolesti unavit, já myslím, že Skalka Ostrava bude v sobotu tím nebo tou správnou volbou. No a teď pozor, kdo jste milovníky velkých traků, tak zpozorněte a zapište si, přátelé, do diářů 12. a 13. červen, kdy na brněnském výstavišti proběhne transport show Truck and Bus 2026, kde žádný milovník těchto obřích strojů nesmí chybět. Takže za 16 dní to všechno vypukne. Máte se zase na co těšit.
0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Zapomeňte na obyčejný výlet.
4: V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbus Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
5: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
8: Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Hity, které milujete.

0: Další pohodovka a hit, který milujete na rádiu Čas, tentokrát podání kapely Queen. No a už za necelou půl hodinu začne další premiérový díl pořadu Energiemi, přátelé. No a dnešní povídání bude mít podtext ženského těla a s ním spojené cvičení. Kdy dnešní host Vladimíra Rychlík, pohybová lektorka, tvrdí, že my ženy nejsme malí muži a že bychom se tím měli při tom tréninku jako řídit a nezapomínat, že opravdu nezvládneme třeba tolik unést, ucvičit, uzvednout, kolik třeba muži. Takže nezapomeňte poslouchat po 18. podvečerní Energiemi podcast dnes s Vladimírou Rychlík a taky Evčou Rigler.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy tuto středu. Třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
2: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
4: www.podpovrchem.com.
3: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Radio Čas. Hity,

0: i přesto, že tam, kde Rádio Čas aktuálně posloucháte, se spíš už začínají třeba chystat pomaličku večeře, tak já si vám dovolím ještě připomenout jednu věc, která se týká oběda. A tou je obědovka Rádia Čas, kdy vás my můžeme pozvat na oběd úplně zadarmo a vy k sobě můžete přibrat i hned několik kolegů. A můžete si vlastně dát, co vaše ctěné hrdlo ráčí. Zaregistrovat se pouze musíte na našich webech casradio.cz v sekci obědovka, kde opravdu vyplníte pár řádků, zabere vám to možná sotva minutku času, takže určitě to stojí za to. No a pak už je jen na vás, jestli budete na příjmech mezi 11. a 12. hodinou během všedních dnů a pokud se vám kolega Aleš Klubal ozve, tak právě vy půjdete se svojí firmou na oběd úplně zadarmo. A to se vyplatí.
1: Obědovka Rádia Čas. Rádio Čas.

0: Na rádiu Čas nás ještě do konce hodiny čeká slibovaný Alphaville, tak si užívejte nejen jej, ale taky zbytek úterního dne. No a pokud budete někam večer vyrážet nebo se chystáte na noční, tak počítejte, že v noci nám rtutě teploměrů budou klesat k 11 až příjemným 14 stupňům. Takže stačí jenom něco lehkého na sebe na spřehození. Kiki Střelcová vám přeje příjemný úterní podvečer. No a už po 18. se na vás těší Eva Rigler v pořadu Energie mi.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
5: Pozor si aktuálně musíme dávat. Na Brněnsku u obce Pohořelice na výjezdu na Žabčice bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v Brně v ulici Odbojářské. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. Nehoda nás potrápí stále taky v Kroměříži v ulici Stoličkově. Srazil se tu autobus s osobním autem a vážná nehoda se řeší na Hodonínsku. Na trase Veselí nad Moravou, Blatnice pod Svatým Antonínkem. Srazilo se tu nákladní auto s osobním.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Odboráři chystají na pondělí jednodenní stávku. Z Dolních Vítkovic se stane vesmírná základna. Basketbalistka Hamzová skončila v týmu Minnesota. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Odboráři chystají stávku. Jednodenní protest vyhlásili na pondělí 1. června. Nesedí jim totiž změny ve státní správě a rušení odborných týmů. Jejich kroky podporují taky další odborníci ze státní správy.
6: Morava aktuál.
5: Ostravské Dolní Vítkovice se promění ve vesmírnou základnu. Do areálu dorazí unikátní 18-metrová mobilní raketa Spacebus, která nabídne nejenom špičkovou virtuální realitu, ale i bohatý program. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici může akce školáky inspirovat i k dalšímu vzdělávání.
7: Já v tom vidím i hlubší význam a

0: Zejména lidé z Uhersko-Hradiska doplní dosavadní krajské linky do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů.
1: Rádio Čas Sport.
0: Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. A zítra se můžeme těšit na oblohovlnou sluníčka, sem tam sprchne a teploty se mají pohybovat až kolem 30. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
3: Milan, myslíš?
2: Ano, Milan.
3: No, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z močálu se blíží a blíží.
2: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
3: Pokračuj. Holka, nevzala si něco?
2: Možná Milan a my ostatní, každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Co je skutečná dlouhověkost? Proč je záchrana svalů, obzvláště pro ženy, tak zásadní a důležitá? No a proč bez vědomého kontaktu s vlastním tělem ztrácíme sami sebe? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
4: Průvodkyně žen, které chtějí cítit více lehkosti, síly a vitality ve svém těle i v každodenním životě. Její práce stojí na myšlence aktivní dlouhověkosti, vitality a opravdu hlubokého propojení těla a psychiky. Miluje pohybový minimalismus, učí, jak z pohybu udělat radost místo povinnosti a jak s pomocí malých změn postupně zlepšovat svůj každodenní rytmus. Taky vnímá zásadní roli doteku a jeho vliv na naše tělo i psychiku. Propojuje témata longevity, hypersenzitivity a polyvagální teorie. No a taky zastává názor, že i my ženy můžeme zrát jako víno. Citlivostí, s empatií a s labužnickou radostí k životu. Vladimíra Rychlík, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Vladi, ahoj, já tě tady moc vítám.
5: Ahoj, Evičko, já jsem úplně dojatá, jak jsem si to celé teď poslechla. Jsem ráda, že jsem tady. Děkuju.
4: Já jsem původně chtěla udělat delší ten medailonek a musela jsem ho opravdu nutně zkrátit, protože jsem si uvědomila, že kdybychom popisovali tvé životní zkušenosti, znalosti a všechno, co jsi absolvovala, tak by to vydalo na samotný podcast. Takže v této osekané verzi, kdy se bavíme třeba i o dlouhověkosti, mě by zajímalo, co pro tebe ta dlouhověkost vůbec znamená, protože longevity je teď docela trendy pojem, ale co pro tebe samotnou ta dlouhověkost znamená, jaký to má smysl v tvém životě?
5: Longevity je trendy, jasně, je tam kolem toho už teď obrovský biznis nabalený a já osobně tím, že jsem minimalista a pracuju s normálníma lidma, ne až tak s manažerama a s lidma, kteří si chtějí prostě koupit kus nového těla nebo zaplatit si prostě pobyt na nějaké luxusní klinice, tak se tím zabývám funkčně, jednoduše a pro mě je to pokus o to, aby každý den, můj každý den byl prožitý vlastně v co nejlepší kondici, mentálně i fyzicky. A ono je to velmi úzce propojeno s tělem, není to jenom o tom, že si to v těch 50, 60 prostě usmyslím, že mi bude dobře, ale je to o tom, v jakém stavu vlastně to tělíčko mám, tak já se snažím najít vlastně co nejjednodušší cesty, které mě stojí co nejméně úsilí, proto abych tu káru tady táhla ideálně co nejdýl, protože miluju život, baví mě život a aby mi v těle, v mojí hlavě, v prostoru, který vytvářím a s lidmi, s kterými žiju, bylo fakt co nejlíp vlastně to jde. To je takový, jako nevím, co jiného si počít s tím životem, tak to.
4: Vladi, a kdybychom ten samotný koncept dlouhověkosti třeba uchopili jako takový dům, který si chceme postavit, tak co by byly ty zásadní, ty důležité a opěrné pilíře, na kterých by ten stabilní dům měl stát?
5: Ono se o tom fakt hodně píše a mluví, takže je to pořád dokola, je to pohyb, je to strava, je to mindset, jsou to sociální kontakty, je to regenerace, vlastně nepohyb a umění odpočívat. A v každém tom detailu, který jsem teď vyjmenovala, to jsou vlastně velká témata,

0: tak jsou různé strategie, různá doporučeníčka, jak to vlastně dělat. Ne, už úplně vždy je shoda. V tom je ten maglajs, že svým způsobem v něčem to vypadá, že je to pořád dokola stejné, ale není. Jsou tam různé vlastně mikrotrendy, různá doporučení a výzkumy, které vlastně jdou kolikrát i sami proti sobě, a vyznat se v tom celém, v té džungli toho, kdo nám co prodává a kdo nám naopak co dává vlastně zdarma jako informaci, tak si myslím, že to je celá jako věda. No a já v tom nějak pluju a sleduju vlastně lidi, kterým věřím, a aplikuju spoustu věcí na sobě. Dělám to, bych řekla, v podstatě celoživotně, akorát se tomu neříkalo longevity, ale zdravý životní styl nebo prostě něco takového, nějaký seberozvoj. A řekla bych, že čím jsem starší, protože už nějaké ty dekády za sebou mám, tak tím jednodušeji se mi objevuje to, co funguje. A jsou věci, které se tam potvrzují, opakují, jsou trendy, které pro ženy teďkom jsou v něčem nové, ale pro mě naprosto jako přijatelné, blízké. Takže je to ta jednoduchost v tom hýbat se, baštit kvalitně, spinkat, milovat a regenerovat, ale to je prostě fakt umění, alchymistická, obrovská laboratoř v tom, jak umíme být a jak si to najdeme pro to svoje individuální tělo.
1: Vladi, myslíš, že je vůbec reálné mít všechny ty pilíře prostě vyrovnané, stabilní a věnovat jim dostatečnou pozornost? Z mé vlastní zkušenosti to je většinou tak, že když se koncentruju na některý z těch pilířů, tak ty ostatní chřadnou. Že zkrátka ten balans se nějak nedá vystavit a dohnat, protože vždycky to na nějaké straně ujede. Tak máš nějaké doporučení, jak mít ty pilíře v rovnováze?
0: Ty jo, doporučení. Já mám pocit, že mám teď takové období života, kdy doporučení úplně není můj trend rozdávat doporučení a tak. Já se snažím surfovat na tom všem a vlastně nebrat to až tak vážně, protože pořád to není recept na nesmrtelnost. Nezabýváme se tím životem tak, že pokud absolvuju prostě 888. trend, zrealizuju ho plně v životě, tak mi to zajistí vstupenku prostě do nebe. Takhle jednoduché to bohužel není. Tak já doporučuju, pokud mám něco doporučit, tanec. Mazlit se prostě s těma radama, se sebou, s tím životem, nepodléhat panice, že nejsem dost, ale na druhou stranu důslednost v tom opravdu něco dělat, protože když to jenom tak necháme plout, čemu má spousta žen a lidí v mojí generaci vlastně taky sklony, tak se může stát, že to plutí nás převalí vlastně tak velkou pasivitou a návyky, které nám vlastně neslouží k tomu nejlepšímu, co jsme, že taky to není úplně jako závěr a rada nechat plout. Tak já bych jako fakt tančila, držela bych se všeho toho, co mi funguje, hledala bych to, vyhledávala, aplikovala na sobě, ale s lehkostí plula na tom, co je vlastně možné v tom čase, v tom dnu, co to moje tělo, ta moje hlava vlastně mi umožňuje zrovna, čemu se věnovat a co mě prospívá, v čem se cítím bezpečně, dobře a úplně vím, jako jo, to je to.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: uděláš. Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík.
1: Mě by vlastně teď zajímalo, jaký máš názor na ty obrovské dva póly našeho světa. Protože myslím si, že stále více fungujeme v tom enormně provýkonnostním módu, v tom režimu být prostě aktivní, tvůrčí, jet na výkon, mít ty výsledky. Na druhou stranu, v poslední době se stále více apeluje na to, že bychom měli odpočívat, regenerovat, že pasivita je přínosná, že bychom měli mít více toho regeneračního prostoru. Tak jaký z těch polů vybrat, nebo případně, jak to nějak uchopit, aby tam byly obě strany té mince?
2: Tak ty kladeš otázky, které se daly zpracovávat hodiny. Já jsem teď v období, kdy jsem opravdu v menopauze a tím mým trendem je punk menopauzy, takže holky okolo 50 toto řeší velmi, velmi intenzivně, protože ty podpůrné hormonální látky, které prostě ti kolovaly v krvi, tam najednou ti dojdou a už spoustu věcí vlastně nejde tak snadno a doběhne tě svět. Záleží v jakési etapě života, jestli jsi kluk, holka, žena, zrající, jestli máš nemoc. To je tak neuvěřitelně individuální. Ta hranice mezi tím, kde opravdu se přitlačit k akci a kde se uvolnit. A neděje se to, si myslím, jako v dlouhých etapách, ale děje se to během celého dne xkrát, prostě neustále se vlastně k něčemu vyzveme, zabereme, podáme nějaký výkon a na druhou stranu vlastně to umění uvolnit se v tom musí být v rovnováze. Jednoduchá rada: čím lépe porozumíme opravdu sobě sama a tomu svému nervovému systému, těm dispozicím, které tady máme a naučíme se to využívat i v té práci, i v tom usilování o nějaký výkon, i v tom uvolnění se v požitku života, tak to je to, co vlastně můžeme nazvat nějakým naplněním, seberealizací. A ta chuť každého z nás je prostě fakt individuální. Jako někdo je opravdu divoký a potřebuje prostě tu divokost zrealizovat. Někdo je jemňonký a tlačí se do divokosti a vlastně mu to nesedí a pak někde ke konci života až zjemní a zjistí, ty bláho, jako proč jsem jako ze sebe dělal toto, jo? Protože jsem se zhlídnul v nějakém divokém koni, ale prostě já jsem prostě oslík, který prostě miluje to své teplíčko. Jo, že fakt najít si ty svoje verze, které nám sedí, to je prostě opravdu umění života. A já miluju, když lidi propadnou tomu svému individuálnímu umění, když nesledují prostě jeden trend nebo jednoho nějakého influencera, guru a vzor, ale když se stávají opravdu tím vším, tou inspirací sami sebou, to je prostě to, a vy to víte. Když se stanete sami sebou a sednete si v sobě, tak víte přesně, kdy zabrat a kdy se uvolnit, protože prostě jste to vy.
1: Ona na to asi krásně navazuje věta, kterou si nedávno sdílela, která ve mně teda hluboce rezonuje. A to je, že dokud nepoznáš své vnitřní krajiny, jsi v cizím domě. Vladi, jak bys to tuto větu posadila do kontextu toho zdraví a životní rovnováhy? Co tím chce básník říct, respektive básnířka?
2: Já jsem teď hodně ovlivněná takzvanou polyvagální teorií. Je to vlastně obrovský trend mezi psychology, není to žádný ezotrend, souvisí to s traumaty, Gábor Maté, celý balík informací kolem toho, jak se vlastně umíme cítit bezpečně, jak od malinka jsme v tom buď podporovaní, nebo naopak ten život, který vedeme se světem, tak je složitý a natolik složitý, že si nevybereme ty nejlepší cesty se sebou sama a způsoby, jak být. A ty vnitřní krajiny jsou přesně o tom, kdy vím, že když jsem třeba v kontaktu s jiným člověkem, pracovním, osobním, a cítím se nějak, takže rozumím tomu, proč se cítím tak, jak se cítím. Co to ve mně vyvolává, v čem mě ten kontakt s tím světem a s těmi ostatními lidmi podporuje, v čem naopak způsobuje úzkost, to, že se stáhnu, to, že mě v hrudi, v bříšku prostě buď lítají motýlci, anebo naopak sedí jako tvrdý kámen. Mám energii a sílu být sám za sebe, že naopak třeba uteču, stuhnu, tak celá tato alchymistická polévka, v které se neustále nacházíme v kontaktu s lidmi i se sebou sama, s tím svým vnitřním světem, tak je něco, co mě teď naprosto fascinuje, co se snažím teď poznávat přes úplně jinou mapu, než přes mapy, které jsem třeba celoživotně hledala, a dává mi to hluboký smysl a vlastně svobodu pro to, jak uvažovat o sobě a o tom, co tady vlastně já jako člověk, který prožívá svět tak, jak ho prožívá, tak co si s tím vlastně může počít. Dává mi mnohem větší lehkost, dává mi mnohem větší naději na to, že se můžu realizovat jako s větší hloubkou a opravdověji s tím, co fakt já mám, s tím, co jsem, navzdory tomu, co jsem se domnívala o tom, že by to mělo být. Nevím, jestli to říkám dostatečně srozumitelně, ale ta polivagálka mě to prostě dává nádhernou mapu pro to, jak se orientovat v sobě. A ta mapa opravdu není ani spirituální, ani to není nic povrchního, je to něco, co se mi hluboce dotklo a dalo mi to opravdu vysvětlení pro to, proč můj hypersenzitivní, hyperempatický svět a nervový systém se vyvinul tak, jak se vyvinul, a že jsem úplně v pořádku a že vlastně tenhle skill, který mě stál spoustu bolesti, můžu využít naopak velmi zajímavě pro svůj další život. No, tak tady někde já jsem, tomu věřím a tohle mi dává smysl.
1: Vladí, a pokud bychom se třeba měli taky zabývat více polivagální teorií, tak co myslíš, že každému z nás, kteří bychom se třeba do toho chtěli pustit, to může přinést do toho života? V čem potom spočívá ta úleva, když nahlédneme do té mapy?
2: Ona vychází z toho, že v situaci, kdy se cítíme opravdu bezpečně, než to tvrdíme, než to i sami sobě tvrdíme, nebo že to tvrdíme prostě někomu, kdo je vedle nás, a kdy se opravdu cítíme a umíme cítit bezpečně ve svém těle, cítíme tam hluboký klid, tak je možné, aby vzniklo něco kreativního, aby vznikla kvalitní lidská komunikace. Tvrdí to, že pokud to tak není, pokud situaci, ve které jsme, vyhodnocujeme jako nebezpečnou, to tělo se nám prostě buď stáhne, nebo naopak permanentně bojuje, protože je prostě tlačeno k nějakému výkonu a my se v něm neumíme uklidnit, tak nemůže vzniknout stav, který je tvůrčí. Já se snažím poslední dobou celou tu v polivagální teorii uchopit, pronout ji s mojí dotekovou praxí, s praxí jako svého nějakého vnitřního života, a toto z toho vlastně takhle vyrůstá, ale celá polivagálka se zabývá opravdu, tak jak to teď chápu, pocitem bezpečí. Je to ne až tak teorie, ale je to opravdu mapa, jak fyzicky přecházet z jednoho stavu do druhého, rozumět tomu a umět si pomoci.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat. Yes.

0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík.
1: Ty sama si velkou propagátorkou pohybu. A mě by zajímalo, jak zásadní vliv má právě ten pohyb a nějaká forma aktivity na tu naši nervovou soustavu. Co jí to přináší?
2: No, pohybová aktivita, když se na ní nedíváme nějak povrchně, jakože hýbu se svalem, aby mi rostl a zpevňoval se, ale vlastně my trénujeme i naši nervovou právě soustavu, naši sílu, tak přes pohyb kromě jiného se můžeme učit tomu, jak procházet těmi stavy mentálními, kdy tu sílu nemáme. Vy když naučíte sebe sama, pracujete s nějakým odporem, s nějakou váhou, klidně váhu těla nebo s nějakým i železem, když vy naučíte to své tělo, že projde situací, kdy musí zabrat, musí hodně zabrat, ten nervový systém opravdu, když má něco těžkého zvednout, tak se na to celý musí připravit, musí to absolvovat, musí do dalšího dne vlastně se celý zpevnit, tak vám to paralelně s tím, co vám to mění ve svalech, tak vám to mění vaše dráhy, které jdou právě z mozku do těch svalů a posiluje vás to ve vaší vůli žít, ve vaší vůli odolávat, vaši dovednost vlastně jak zvládat situace. A čím jste starší, tím vlastně je to pro vás důležitější. Pokud někdo třeba má pocit, že si vysedí nějaký kvalitní stav bytí, je to samozřejmě možné, meditace je skvělá cesta, ale v dnešní době mají spíše lidé problém s tím, že se málo hýbou, tak jeden z velmi účinných způsobů, jak si vlastně můžeme pomoci k tomu, abychom cítili více síly, více sebevědomí, více jako sebe sama ve svém životě, je to, že se začneme hýbat a že se začneme hýbat tak, že opravdu překonáváme odpor fyzicky, že naše velké svalové skupiny prostě se připraví na to, že zvládnou zátěž, dělají to znova a znova a znova a pokud vy mentálně chápete, co se děje, tak vy můžete posílit opravdu svoji vlastní duši, svůj mentální stav. Děje se to na biologické úrovni a je to fascinující, jak lidé, kteří začnou posilovat a jsou to filozofové labužníci a posilují prostě způsobem, který je vtipný pro ně, tak jak mentálně sílí, jak mají mnohem větší vlastně vůli zvládat třeba svůj smutek, svoji úzkost, jak mají mechanismy najednou k dispozici, které předtím třeba neměli, k tomu jako vytáhnout se z nějaké mentální kaše. A to tělo tam jako famózně jako může pomoci. Vy se můžete díky tělu a díky pohybu právě dostávat k těmhle zdrojům a zároveň třeba můžete využít naopak dotek, masáž a zase jinou alchymii, které to tělo umí k tomu, abyste se uvolnili v tom životě. A tato dynamika mě jako baví, že si nepovídáme o stavech duše, mysli, ale že si povídáme o tom, co prožíváme vlastně na fyzické úrovni, když milujeme, když je nám dobře, když jsme kreativní, protože ono je to celé fyzický stav a ta polyvagální teorie to dává právě do toho fyzického, přestože se jedná o jemňunké nuance toho, jak nám je, jak přemýšlíme o světě, tak celé se to odehrává neustále v těle, to naše tělo neustále píše mapy toho, jak se cítíme, proč se tak cítíme, jak myslíme a jaké máme zkušenosti s lidmi a se světem. Je to jako fascinující pro mě, teď taková džungle.
3: Posloucháte podcast Energie mi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Pokud se bavíme právě o tom pohybu, ty tady zmiňuješ to posilování svalů. To znamená, že veškeré ty benefity, o kterých ty teď povídáš, tak se vztahují pouze na nějaký silový trénink, nebo tam naopak patří třeba i vytrvalostní aktivity typu běh, chůze po horách, svižné procházky a tak dále.
2: Já to teď zestručním, protože když já mluvím o tom nervovém systému, tak je to košaté, ale když to zestručním pro normální lidi, které nějaký nervový systém vůbec nezajímá, tak ty trendy třeba pro holky v perimenopauze, menopauze, protože my nejsme malí muži, my jsme prostě ženy a máme to jinak díky té naší hormonální alchymii, tak pro nás ty trendy jsou takové, že je výhodné, pokud nejsme nějaké sportovkyně, tak je výhodné pro nás trénovat opravdu silový trénink, ale minimalisticky. Takže stačí velké svalové skupiny, klidně 5 až 6 opakování, pokud je to pro někoho dřeb jenom s vlastní váhou, tak to může být i to 3x, 4x zopakovat vlastně kolečko 3 až 4 cviků. To znamená, že nás to vyjde třeba na nějakých 15 teda minut, 15-20 minut s nějakým rozcvičením, tak 3x týdně silový trénink, tak ať použijeme velké svalové skupiny v co největší intenzitě, které jsme schopni, a to tam je strašně důležité, že nám nejde o to, aby jsme 50-60 minut, hodinu a půl prostě někde kyklali se ve fitku, ale že opravdu potřebujeme precizně zabrat, tak maximálně ideálně, aby se nám potom už ten další cvik vlastně nepodařilo udělat, jak by to bylo těžké. A stačí fakt pár škála, prostě třeba 10 cviků, kdy toto má obrovský vliv na budování svalové hmoty a její konzistenci. A má to obrovské benefity pro právě pro longevity a pro udržení svalové hmoty i kostní hmoty. Potom druhý trend, který tam samozřejmě spadá a posiluje nám kardiovaskulární kondici, srdíčko, pružnost vlastně srdce, pružnost cévního systému a má obrovské benefity na VO2 max, na dlouhověkost jako takovou, tak je kardiok trénink. A zase u těch holčin, a myslím si, že je to informace i pro kluky, je výborné, když se dotknou své maximální tepové frekvence a maximální zátěže. Ale stačí zase třeba na 20 minut, ono jako 20 minut, dejme tomu sprintu, pokud jste schopni zvládnout sprint, je docela záhul. Myslím na maximum, že to není jako, že si tak jako nějak vyběhnu a teď si říkám, že sprintuju, ale je to o tom, že vyběhnu a fakt zaberu na max, co jsem schopná skoordinovat, udýchat a po těch 20 sekundách samozřejmě, nebo klidně i 10, 12 vypnu, 2-3 minutky regeneruju a udělám to znova a znova třeba 4x, 6x a zase dotknu se svým tělem nějakého prahu, kam se třeba 30-40 let nedostávám. Jo, jsou lidi, kteří vůbec v té kardiokondici se nedotknou těch prahů za celých 50 let, někdy možná v dětství a pak už nikdy. A vy to potřebujete udělat bezpečně, potřebujete mít nějaký cvik, nemusí to být sprint, který vás dostane do těch maximálek, ale tak ať je pro vás bezpečný, ať i vlastně můžete pak pokračovat v životě dál a dál. To se dá všechno nastavit, najít, ale je strašně cenné, když jednou týdně, nebo třeba i 2x týdně se tam na pár sekund dostanete a vydáte tomu tělu ten impuls, jako tady tě chci mít, tady tě příště budu potřebovat, ty se tam zregeneruj, ty tam posil to srdíčko, napumpuj prostě tu krev tak rychle, jak potřebuju a budeš mi sloužit prostě klidně do 100 let.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na snídani tento pátek dorazí Břetislav Rieger, náměstek primátora města Ostravy. Dozvíte se například, jaké nové stavby byly dokončeny a jaké investiční a rozvojové projekty město připravuje. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Zapomeňte na obyčejný výlet. V sobotu 30. května se Archeopark Chotěbu z Podobora mění v dobrodružnou expedici pro celou rodinu. Děti čekají úkoly, zkoušky odvahy a hledání pokladu. Těšte se na loutkové divadlo, bubenickou show, žongléra i lidovou hudbu a mnohé další. Startujeme v 9 hodin. Vstup je zdarma. Více na muzeum.cz. Pořadatelem akce je Moravskoslezský kraj.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný. Jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Každé úterý ráno po 8. hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam?
7: To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík. Mě k tomu napadá, pokud já 5x v týdnu běžím divokým tempem na autobus nebo na tramvaj s kabelkou na rameni do zadýchání, pak ano, teda nastoupím do toho autobusu, tam se vydýchávám, prospívám svému zdraví.
1: Naprosto, jinak podívej se na sebe, jak vypadáš, jo? Prostě ty jsi s tělesněním prostě krásy a vysoké kondice a prostě opravdu já vždycky, když tě vidím, tak vidím toto bez nějakých uvozovek.
2: Ne, nemáš za co, prostě to tak reagovat.
1: Ty jsi každý den vlastně 5x v týdnu takhle jako zasprintuješ, to je to nejlepší, ty nepotřebuješ víc už sprintovat, takže ty tam jsi, sama víš, jako, že to vydýcháš, projdeš tím, ale zase další den můžeš si klidně zasprintovat, to je to nejlepší, co jsi mohla udělat a najít si pro svůj trénink každodenní tady tyto sprinty, no.
0: Tak, děkuju za zodpovězení této otázky, budu to dělat i nadále.
1: Ano.
0: Své pozdní odchody z domácnosti budu vnímat teda jako tento benefit. Nicméně, ty velmi často mluvíš o tom, že spolupracuješ s ženami, které jsou 40+, a že už tam dochází k nějakým metabolickým změnám. Mě to vede k otázce. Je opravdu nezbytně nutné, aby každá žena v období menopauzy, perimenopauzy přibírala? Opravdu to tělo prostě už funguje úplně jinak?
1: Hele, nemyslím si, že je to nutnost, tak mě bude 52 za chvilku a prostě relativně bych řekla, že furt vypadám. Já bych řekla, že jsem dokonce v lepší kondici, než jsem byla ve 40, a to je fakt pravda. A na druhou stranu by vám to mělo být dost jedno, že jo, obě ty verze by měly tak nějak paralelně s náma jít, kdy se samozřejmě pokoušíme o dobrou kondici, o dobré zdraví, ale ono to zdraví úplně nemusí znamenat, že nemáme žádný tuk na břiše, i když ty holky prostě vnitřně k tomu nějak tlačené jsou, že by chtěli pořád vypadat pevně, štíhle, a je to vlastně fajn, když se to daří, ale nemělo by nás drtit, když to tak není. Z mojí zkušeností je, že když se vybalancuje ta pětka, nebo kolik jsme to měli, ten trénink, jeden, druhý, spánek, mindset a jídlo, zhruba toto, tak se dá obývat tělo, které nás baví. Ale je pravda, že spousta těch žen se fakt snaží, úplně se na to upne a vnitřně se vlastně trestá za to, že se jim to nedaří, a teď to okolí jim to kolikrát vlastně ještě osolí, a ti partneři, že já jsem vlastně smutná z toho, kdyby to, jak mám vypadat, byl vlastně ten nejsilnější důvod k tomu, že mi to zvedne z toho gauče, tak přijde mi to málo. Jako ten pokus o to být tady zdravá, silná, odolávat tomu světu a užít si život, tak tam mi to přijde jako mnohem lepší mindset, ale pokud vaše nespokojenost s tím, že vám prostě narostla pneumatika okolo bříška, tak pokud vás to povede k tomu, že trošku zaberete a chytřeji se začnete prostě stravovat a starat o sebe, tak je to fajn, no, ale nemělo by to být to jediné, protože ten náš vnitřní dialog měl být laskavý a fakt podpůrný, protože kdo jiný nás podpoří než my sami, že jo?
0: Já jsem tady zmínila dvě slova, které se možná mnohdy zaměňují, a to je menopauza a perimenopauza. Vladi, jaký je v tom rozdíl?
1: Tak menopauza je vlastně jeden den v životě ženy, ale oficiálně, když se říká asi v menopauze, tak se tím vlastně myslí o 40 do smrti. Já mám takový pocit. A hovorově to tak asi je, ale oficiálně, teď se o tom hodně mluví, menopauza je jeden den v životě ženy, kdy vlastně jste přestala menstruovat, ale vy to vyhodnotíte až rok poté, protože to období, kdy to těličko se přizpůsobuje, trvá třeba 6, 8, někdy i až 10 let a ten cyklus se vám různě mění, mění se vám spousta jiných věcí v těle a tomu se právě říká perimenopauza, takové to dlouhé období před tím dnem, který je menopauza, a potom menopauze nastává postmenopauza. Ale řekla bych, že hovorově jsi v meno, prožíváš menopauzu, tak opravdu dneska je to od těch 30 a dál vlastně fakt. Nicméně menopauza průměrně nastává, aktuálně bych řekla, už jen kolem 51. 52. roku. Ale jsou tam velké individuální rozdíly a někdo je v menopauze nebo v postmenopauze už třeba někdy ve 40 z mnoha důvodů nebo po operaci. Ženy opravdu tím procházejí i mnohem dřív dneska. Díky stresu pravděpodobně a životnímu stylu, tak jsou v menopauze i oficiálně a v postmenopauze třeba i po 40. roku života. Není to nic výjimečného, je to zajímavé, jak se to všechno mění. No?
0: A ty sama, když jsi teda vešla do tohoto období, vnímala jsi na sobě nějaké markantní změny? Nebo to ze startu spíš jenom tak šeptalo?
1: No, mě to překvapilo hodně. Já jsem si myslela, že jsem dost v pohodě fyzicky i mentálně a vůbec. A překvapilo mě to nespáním. Já jsem měla velké problémy se spánkem. Vlastně doteď je to něco, co musím opravdu velmi dobře balancovat, aby proběhlo nejlíp, jak může. A není to jenom můj příběh. Spousta žen vlastně s tou nespavostí kolem 2., 3. hodiny, kdy se zbudíte nebo se dokonce propotíte v tu dobu do stavu naprosté bdělosti a nejde usnout a pak byste ideálně v 5, 6 ráno spali. A to už zase jako nemůžete, protože životní styl a práce a tak vám to prostě třeba neumožní. No tak ta nespavost a nějaké mentální, nechci říct problémy, ale změny, nějaká mozková mlha, úplně jako to tělo začalo být k dispozici jinak, než jsem byla zvyklá, tak jo, to jsem zažívala celkem intenzivně a nebyl to jednoduchý přechod a čistě v menopauze nejsem vlastně nějak zvlášť dlouho, takže já bych řekla, že to je vlastně teďkom, já nevím, nějakých 8 měsíců, dejme tomu, jo, kdy už teda fakt asi tam jsem, ale v té postmenopauze, ale ještě mi to může překvapit, takže já jsem, určitě jsem někde prostě přesně teď v období, kdy se to láme a těch změn bylo strašně moc, vůbec to nebylo jednoduché a těch příběhů, kolik jsem si vyslechla tím, jak jsem začala svolávat vlastně holky v mojí sociální bublině a začali jsme to sdílet, tak to sdílení je strašně úlevné, kdy fakt ty vidíš, že jako nejsi v tom sama, teda ani náhodou a že se nezbláznila. No, ale mentálně, fyzicky, jo, jako vlastně divoce jsem to prožívala.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík a za malou chvíli budeme pokračovat.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Na Roadshow Peugeot vás zve Autohruška.
7: Autohruška.
6: Tento pátek u obchodního centra Futurum v Ostravě a v neděli u Globusu v Opavě.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Vladimírou Rychlík. Mně přijde úplně neuvěřitelné, že se třeba právě s tebou můžu bavit o menopauze, perimenopauze a tak dále. Protože já, když na tebe koukám, tak přede mnou sedí mladá, zdravá, šťavnatá, vitální, krásná žena. A o to víc je potom překvapivé, že můžeme probírat tady toto téma, protože bych to nikdy netypovala. Ale teď bych s tebou ještě probrala ráda jedno téma, které pravděpodobně pro tebe bylo taky velmi zásadní. A to je to, že ty jsi absolvovala cestu do Santiago, což bych si o tom ráda povídala. Nicméně jsem pochopila, že možná ještě zásadnějším zvratem ve tvém životě byl samotný návrat do Česka ze Santiago. Můžeš mi k tomu říct víc?
1: Já mám teď období velkých změn a ten život mi to jako spečetil ještě víc, než jsem si představovala. A pracovně měním spoustu věcí a tak nějak jako jsem si napřála závěr svého roku loňského a vymyslela jsem si ho jinak a přála jsem si ho spečetit tím, že si udělám pouť do Santiago de Compostela. Vymyslela jsem si, že bych tak nějak 14 dní mohla strávit vlastně portugalskou, španělskou cestou, takzvanou oceánskou. V zimě tam téměř nikdo nechodí a to byl důvod, proč jsem si vlastně tu cestu vybrala i já, protože se mi tam nechtělo prostě jít do nějakou jinou roční dobu, přestože je to náročné začne v tom, že tam většinou je období dešťů, hodně tam prší a je to z tohoto pohledu je to prostě náročnější. A já jsem opravdu přes celé svátky, včetně Silvestra, šla tuto boží cestu, boží v vozovkách a bylo to nádherné. Hodně mi to dalo, prošla jsem spoustu kilometrů se sebou sama a hodně jsem se zpevnila, uklidnila a řekla bych, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které pečetilo to, co se mi dělo vnitřně. No, a když jsem se vrátila, tak vlastně do 20 hodin po tom návratu jsem jela do Opavy na takový koncert, na takovou událost. Bylo vzpomínková událost na Davida Stypku, bylo to hodně hluboké, intimní, taková veřejná, nádherná událost. Bylo tam asi 100 lidí. Odjížděla jsem s ní v takovém jako ponořeném stavu. Jela jsem sama, jela jsem autem, jela jsem po cestě, kterou znám a jela jsem prostě přes úsek, který znám velmi dobře, měla jsem tam navigaci a tam je takový kopec prudký a končí jako 180 zatáčkou a mně se povedlo v tom kopci si uvědomit, že jsem pravděpodobně najela do úseku, který není udržovaný, že je nějakých minus, já nevím, 11, kolik tehdy bylo stupňů a že jsem prostě na totálním skle s autem, které vůbec nemůžu ovládat. A v tomhle stavu to auto prostě se mnou jsme jako přenesli přes ten kopeček a mně se podařilo zapíchnout to auto vlastně uprostřed toho kopce mezi dva stromečky a vyset vlastně tam z takového srázu a koukat dolů ještě pár metrů pod sebe. A bylo to strašně těžká situace, bylo to opravdu takových těch pár sekund, kdy člověk se celý jako zpevní a mě tam neběželo nic jiného, než jako nějaká sprostá slova upřímně a to tady teď nebudu jako publikovat a jako obrovská touha přežít. Já jsem měla jenom chuť, teď mě furt napadají ty slova, ale jako já to prostě tady jako přežiju, jako teď ne. A teď jsem jenom jako číhala vnitřně, co vlastně udělat v těch mikrosekundách, jak to buď stočit, nebo nechat na ten čumák dopadnout prostě až dolů ty 3 metry. No a mně se to podařilo prostě tam nějak zarvat. Takže vlastně se zbořilo celé auto, ale de facto mně se nic nestalo. A strávila jsem nějakých 35 minut, než přijela vlastně, než se ke mně vůbec jako byla schopna dostat nějaká pomoc. Pak mě zachraňovalo asi 40 prostě lidí. Tam byly dvě velké hasičská auta a několik prostě těch aut, které vytahovaly vlastně to auto. A ti hasiči, to prostě byl úplně očistec, tam kdykoliv jako někdo přijel, nejdřív mě vytáhli samozřejmě z toho auta a kdykoliv pak jako někdo nový třeba přijel nebo to viděl, tak třeba pak jako přiběhl ke mně do toho asi takého vozu, kde já jsem tam byla v dece, trošku jsem se tam klepala a vlastně jsem se postupně uvolňovala, tak nějaký kluk třeba přiběh a říká něco ve smyslu, ty jako víte, že jste si zachránila život, jak se vám to tam podařilo. A ty řekli jako mrdnout třeba, jo, nebo něco takového. To je jako neuvěřitelné, protože oni přijeli a chtěli prostě vytahovat holku, která se tam asi jako plno krve a tak, která se tam prostě rozmlátila. A zjistili, že prostě ta holka jako je celá, nebo ta paní teda. A měli obrovskou radost z toho, že samozřejmě zachránili člověka, ale jako nechápali, jak se mi to povedlo, ani já jsem to nechápala. Jo? Můžeme si říkat, že při mě stáli nějací andílci, nebo že prostě inteligence mého nervového systému prostě zabrala. Já myslím, že všechno zabralo a je to velká náhoda, že se mi to povedlo vlastně přežít. A je to obrovský dar, že já cítím jako každý den opravdu od té chvíle, cítím jako obrovský dar, že si tady ten život můžu ještě vychutnávat. Já jsem si tam fakt hrábla na ten konec jak nikdy. Jo, to nebylo žádné filozofické spočinutí. To bylo prostě, tyjo, jako tak reálné. A ta situace byla tak těžká a to auto tam fakt se šprajclo tak neuvěřitelně a náhodně, že to prostě nešlo vybrat líp, že já jsem prostě jako chodící vděk, láska a mám obrovskou sílu jako zabrat zase ve věci, které miluju. No a tak toto se mi stalo, tak to jsem spečetila celé Santiago. A v Santiago jsem byla na Silvestra, takže to bylo jako úplně velké, to se mi povedlo projít tak, že Silvestr prostě byl v Santiago a v tom obrovském jako chrámu, který tam je, takže jako nádhera, nádhera, úžasná, ta cesta byla nádherná a mě tam ani jeden den nepršelo. Což všichni považovali za zázrak, ono pršelo přede mnou, za mnou, nebo první den, když jsem přijela třeba do Porta, ale jako vlastně celá ta cesta byla úplně jako suchou nohou, což je úplně magic.
0: Vladi, po tady těch příbězích prožitcí, které povídáš, mi přijde až úplně zbytečné ti pokládat poslední otázku, kterou ovšem ale pokládáme každému z našich hostů. Na základě toho všeho, co jsi zažila, co jsi zjistila, co jsi poznala, tak jaké z toho plyne doporučení? Jaké má teď doporučení Vlaďka pro to, abychom žili ten náš život s nějakou dobrou náladou, s vitalitou, s radostí a s dostatkem energie?
1: Já to mám s tím mazlením, takže jako pokuste se vymazlit každý okamžik svého života nejlíp, jak můžete, a vemte sebou to vaše boží tělo.
0: Vladimíra Rychlík byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Vladi, já moc děkuji za nádherné povídání.
1: Děkuju, že jsem mohla být, že tady jsem. Já doufám, že to bylo srozumitelné.
0: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900.

0: Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
1: Vyrážíte rádi na túry, vandry nebo do lesa? Vybavte se outdoorovou značkou Smilodon. Najdete u nás kalhoty, maskáče, mikiny, bundy i odolnou obuv. Nechybí ani batohy, brašny nebo ledvinky v maskáčových vzorech. Vše za přijatelné ceny. Navštivte e-shop smilodon.cz a připravte se na toulání.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
4: Milan, myslíš?
3: Ano, Milan.
4: No, on se blíží, odkud se blíží, pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako, že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží. Blíží.
3: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
4: Pokračuj. Holka, nevzala si něco?
3: Možná Milan a my ostatní každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Thermal Park Dunajská Streda, to musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión, aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk. Rádio Čas.
2: Hity, ktoré milujete.

Hity, které milujete.

0: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně? Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června. Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Možná Milan a my ostatní každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Thermal Park Dunajská Streda. To musíš spoznať. Čaká na vás 10 bazénov, toboganová veža a športové ihriská. Vodné bicykle, paddleboardy a kajaky. Množstvo animačných programov a ubytovanie priamo v areáli. Kemping, penzión aj hotel. To je Thermal Park Dunajská Streda. Tešíme sa na vás. www.thermalpark.sk.
2: Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
2: Milan, myslíš?
1: Ano, Milan.
2: Jo, on se blíží, odkud se blíží? Pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží a blíží.
1: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
2: Pokračuj. Holka, nevzala si něco?
1: Možná Milan a my ostatní každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milují.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivou jemně kysanou valašskou kyšku 400 gramů jen za 15,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. Čokoládu Milka Bubbly Coconut, Oreo, jogurtovou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Nebo oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
2: Milan, myslíš?
1: Ano, Milan.
2: No, on se blíží, odkud se blíží? Pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží. Blíží.
1: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
2: Pokračuj. Holka, nevzala si něco?
1: Možná Milan a my ostatní každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: neumíte. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

matice. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: A to už tak jako cítím ve vzduchu, že se někdo blíží.
2: Milan, myslíš?
1: Ano, Milan.
2: No, on se blíží, odkud se blíží? Pověz mi. Ty jsi to popsala tak, jako že je něco jako Jožin z Bažin, jo? Z Močálu se blíží. Blíží.
1: Ne, on se stoupil z hvězdné mlhoviny.
2: Pokračuj. Holka, nevzala si něco?
1: Možná Milan a my ostatní každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio.

0: Vstaňte.
1: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu. Odcházím.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Zdravím vás, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je písničkářka Kači.
1: Jaké na mě budeš mít požadavky do backstage, aby si vůbec vystoupila?
2: No tak Táňo, speciálně pro tebe to budou náročné požadavky. Ale minimálně pořádnou dávku kosmetiky, to mi zajistí, že?
1: To není problém.
2: To není problém.
1: S nasmaženýma řízkama už by to bylo horší.
2: Tak ty tam jsou zrovna, ale...
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které miluješ.

0: Studio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.